0: pro krmení, ale i jako podestýlky. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplývá to z vyjádření zemědělců. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany AfD to řekla spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie až 31 tisíc lidí, v neděli byla účast výrazně nižší. Tenistka Karolína Muchová postoupila po třetí v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém osmifinálovém derby porazila po téměř tříhodinové bitvě předloňskou vítězkou Barboru Krejčíkovou. Je už také jasné, s kým bude bojovat o semifinále. Soupeřkou Muchové nebude světová jednička Sabalenková, která vypadla překvapivě s Japonkou Naomi Osakaovou. A právě ta se utká s českou tenistkou o postup mezi nejlepší čtyři.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty nás pondělí čekají kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Na západě Česka a také na severu bude o něco chladněji kolem 18. Jinak bude spíše oblačno, zataženo a místy opět přijde déšť nebo také přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Velké obchody v pondělí zavírat nemusí, i tak je rozhodnutí na provozovatelích. Liberecký kraj podpoří studenty medicíny, bere to jako investici do budoucna. A v pondělí budou teploty kolem 20, místy opět zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Pokud se chystáte v pondělí na nákup, většina velkých obchodů bude běžně otevřená. Přestože si připomínáme upálení mistra Jana Husa a je státní svátek, na rozdíl od některých jiných svátečních dnů se na něj zákaz prodeje nevztahuje. Otevřené tak můžou být i velké supermarkety a obchodní centra. Česká obchodní inspekce ale doporučila ověřit si otevírací dobu konkrétní prodejny, protože některé obchody můžou mít během svátku upravený provoz individuálně. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím školním roce bezmála 1,7 milionu korun, více než ve školním roce, který právě skončil. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímačkám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 000 000 korun. Ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Více k tomu řekla krajská radní Jitka Skalická.
2: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 000 korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol, takže ti mohou požádat o tuhle podporu, pokud tedy chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult.
1: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle ní jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Až 5 000 lidí evakuují úřady na jihu Francie, kde v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu ve východních Pyrenejích vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru a vysokých teplot a mimořádného sucha v noci rozšířil až na plochu 1650 hektarů. 2 lidé utrpěli zranění. Kvůli požáru se také 3. etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků. Informuje o tom agentura AFP. Velkou cenu Británie Formule 1, která se dojela za safety carem, vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a připsal si první vítězství od října 24. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Na vítězství mohl dlouho pomýšlet i lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu, ale kvůli technickým problémům a 5-sekundové penalizaci za porušení traťových limitů obsadil až 16. místo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
1: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak to už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš odletí v úterý do Turecka na summit NATO. Ve Francii evakuují tisíce lidí kvůli požáru, ovlivní možná i Tour de France. A teploty v pondělí budou kolem 20. Místy ale může také zapršet. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš odletí v úterý s vládní výpravou na summit NATO do Turecka. O chvíli později ho bude následovat také prezident Petr Pavel, jehož účast nakázal vládě ústavní soud. Situace je další ze střípků táhnoucího se konfliktu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Jak na Instagramu řekl premiér Babiš, vyhazovat ministra zahraničí ale nemá v plánu.
2: Macinku nevyhodím, je to náš koaliční partner, tak mohli jste nám dát 51, byl by svatý pokoj. Mně se s ním dobře spolupracuje, samozřejmě, já se tak nechovám, jak on, ani tak nemluvím.
1: Účast prezidenta v Turecku sice ústavní soud nakázal, jak rozhodne v otázce kompetenční žaloby, ještě ale jasné není. V Česku je po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Méně je například sena nebo slámy užívané pro krmení, ale i jako podestýlky. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplývá to z vyjádření zemědělců. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany AfD to řekla spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie až 31 tisíc lidí, v neděli byla účast výrazně nižší. Tenistka Karolína Muchová postoupila po třetí v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém osmifinálovém derby porazila po téměř tříhodinové bitvě předloňskou vítězkou Barboru Krejčíkovou. Je už také jasné, s kým bude bojovat o semifinále. Soupeřkou Muchové nebude světová jednička Sabalenková, která vypadla překvapivě s Japonkou Naomi Osakaovou. A právě ta se utká s českou tenistkou o postup mezi nejlepší čtyři.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty nás pondělí čekají kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Na západě Česka a také na severu bude o něco chladněji kolem 18. Jinak bude spíše oblačno, zataženo a místy opět přijde déšť nebo také přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Velké obchody v pondělí zavírat nemusí, i tak je rozhodnutí na provozovatelích. Liberecký kraj podpoří studenty medicíny, bere to jako investici do budoucna. A v pondělí budou teploty kolem 20, místy opět zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Pokud se chystáte v pondělí na nákup, většina velkých obchodů bude běžně otevřená. Přestože si připomínáme upálení mistra Jana Husa a je státní svátek, na rozdíl od některých jiných svátečních dnů se na něj zákaz prodeje nevztahuje. Otevřené tak můžou být i velké supermarkety a obchodní centra. Česká obchodní inspekce ale doporučila ověřit si otevírací dobu konkrétní prodejny, protože některé obchody můžou mít během svátku upravený provoz individuálně. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím školním roce bezmála 1,7 milionu korun. Více než ve školním roce, který právě skončil. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímačkám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 milion korun. Ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Více k tomu řekla krajská radní Jitka Skalická.
2: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 000 korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol, takže ti mohou požádat o tuhle podporu, pokud tedy chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult.
1: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle ní jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Až 5 000 lidí evakuují úřady na jihu Francie, kde v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu ve východních Pyrenejích vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru a vysokých teplot a mimořádného sucha v noci rozšířil až na plochu 1650 hektarů. Dva lidé utrpěli zranění. Kvůli požáru se také třetí etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků. Informuje o tom agentura AFP. Velkou cenu Británie Formule 1, která se dojela za safety carem, vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a připsal si první vítězství od října 24. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Na vítězství mohl dlouho pomýšlet i lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu, ale kvůli technickým problémům a 5-sekundové penalizaci za porušení traťových limitů obsadil až 16. místo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš odletí v úterý do Turecka na summit NATO. Ve Francii evakuují tisíce lidí kvůli požáru, ovlivní možná i Tour de France. A teploty v pondělí budou kolem 20. Místy ale může také zapršet. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš odletí v úterý s vládní výpravou na summit NATO do Turecka. O chvíli později ho bude následovat také prezident Petr Pavel. Jehož účast nakázal vládě ústavní soud. Situace je další ze střípků táhnoucího se konfliktu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Jak na Instagramu řekl premiér Babiš, vyhazovat ministra zahraničí ale nemá v plánu.
2: Macinku nevyhodím, je to náš koaliční partner, tak mohli jste nám dát 51, byl by svatý pokoj. Mně se s ním dobře spolupracuje, samozřejmě já se tak nechovám, jak on, ani tak nemluvím.
1: Účast prezidenta v Turecku sice ústavní soud nakázal, jak rozhodne v otázce kompetenční žaloby, ještě ale jasné není. V Česku je po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Méně je například sena nebo slámy užívané pro krmení, ale i jako podestýlky. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplývá to z vyjádření zemědělců. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany AfD to řekla spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie až 31 tisíc lidí, v neděli byla účast výrazně nižší. Tenistka Karolína Muchová postoupila po třetí v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém osmifinálovém derby porazila po téměř tříhodinové bitvě předloňskou vítězkou Barboru Krejčíkovou. Je už také jasné, s kým bude bojovat o semifinále. Soupeřkou Muchové nebude světová jednička Sabalenková, která vypadla překvapivě s Japonkou Naomi Osakaovou. A právě ta se utká s českou tenistkou o postup mezi nejlepší čtyři.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty nás pondělí čekají kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Na západě Česka a také na severu bude o něco chladněji kolem 18. Jinak bude spíše oblačno, zataženo a místy opět přijde déšť nebo také přeháňky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
0: I letos v létě jedeme za vámi.
1: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
0: Radio Kempy Frekvence 1.
1: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok při

0: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Frekvence 1.

0: Máte fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky. Jo!

0: vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Přejeme vám hezké ráno. Je tu Katka Vavřínová.
4: Hezké ráno, koncem týdne se do Česka vrátí tropy. Kvůli lesnímu požáru je v ohrožení závod Tour de France a provoz je klidný bez kolon a nehod. Začátek týdne bude v Česku oblačný a občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů. Pocitově ale bude chladněji kvůli větru. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty a opět bychom mohli naměřit i 30 stupňů. Lidé mohou v centru Pardubic cítit nepříjemný zápach. Ten souvisí s obnovou páteřní kanalizace na náměstí Republiky.
5: Podle společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice nejde o havárii ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev aktuálně používané technologie. Obnova kanalizace tady totiž probíhá moderní bezvýkopovou metodou vložkování, kdy se do stávajícího odpadního potrubí instaluje speciální textilní rukávec nasycený pryskyřičnou směsí. A právě to vydává nepříjemný zápach. O situaci byli předem informováni například hasiči, aby nedošlo ke zbytečným zásahům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. V noci na dnešek o tom informovala prefektura departmentu Východní Pyreneje na sociální síti X. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují na 10 tisíc lidí. Angličtí fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa na Aztéckém stadionu v Mexiku tým hostitelské země 3-2 a jsou po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. Ve čtvrtfinále se Angličané v sobotu ve 23 hodin našeho času utkají v Miami s Norskem, které vyřadilo Brazílii.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Na tropy si budeme muset ještě počkat. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách se denní maxima zastaví na 14 stupních.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Z dálnic aktuálně hlásí klidný provoz.
6: Aktuálně provoz našich dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Posloucháte Frekvenci 1, teď už mají slovo Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
3: Hezké ráno vám přejeme z Frekvence 1.
7: Krásné ráno, tak včera Cyril Smetodějem, dneska Jan Hus, to znamená, že máme prodloužený víkend. Mm-hmm. Mrzí mě, že jsme nemohli víc mluvit o Crhovi a Strachotovi, což je Cyril a Metoděj, samozřejmě.
3: Crha a Strachota. Já to vždycky zapomenu, pak mě to po každý pobaví.
7: Jo.
3: Takže, dělo by to líp.
7: Takže těhle z dva měli svátek včera, dneska teda upálení mistra Jana Husa. Tak...
3: Tak hezké ráno.
7: Hezké ráno.
0: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Páteční ráno a Frekvence 1 s vámi. Co nás v dnešní den čeká, tak to se dozvíte právě teď z horoskopu.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné pondělní ráno, milí posluchači, vítejte na státní svátek u horoskopu. Svátek dnes slaví Spytihněv. Gratulujeme. Dnes je den upálení mistra Jana Husa, den Tibetu, den Polibku a den hadů. Vesmírné aspekty jsou přející. Dnešek si budete užívat plnými doušky. Odjíždíte-li na dovolenou, lepší čas jste si nemohli vybrat. Co čeká raky? Dnešek bude plný inspirativních zážitků. Ke splnění vroucího přání vám chybí už jen malý krůček. Lvi, co se na počátku dne rozběhne, z toho budete čerpat po celý den. Panny, vaše iniciativy a zájmy se mohou překvapivě sejít s partnerem, ale musíte se naučit žít s kritikou. Váhy, kladem dneška bude váš citový život. Vaše fyzická přitažlivost zafunguje stejně jako duševní. Štíři, před vámi se otevřou nové obzory, které jste dříve neviděli. Jste plní tvořivé síly. Nebojte se dělat i nepopulární rozhodnutí. Nakonec budete mít poslední slovo. Střelci, budou se dít věci příjemné, i takové, se kterými jste vůbec nepočítali. Buďte v klidu, nesnažte se nic uspěchat. Kozorozi, s partnerem jste na správné vlně. Občas sice může trochu zapršet, ale je to déšť očistný, po němž se zase objeví slunce. Vodnáři, dnešek vlije do vašeho života více elánu. Ani minutu nebudete o sobě pochybovat, jste super. Ryby, luna je ve vašem znamení, hvězdy jsou vám nakloněny. Štěstě na vám může přinést novou lásku nebo výhru v loterii. Berani, máte potřebný instinkt k tomu, abyste rozlišili, co je pro vás důležité. Jedno je však jisté, že hezké věci se nemají odkládat. Více vaše přání jsou reálná, můžete plně sešlápnout plyn a vyrazit za svými cíly. Cesty k lepší budoucnosti se uvolní a případné problémy se vyřeší. Blíženci, od rána se snažíte vykouzlit správnou atmosféru a malichernosti házíte za hlavu. Chcete-li více lásky a něžnosti, musíte být iniciátorem vy. Milí přátelé, pro vás může být dnešek startem něčeho nového. Nápadů budete mít hodně a nelze vyloučit, že se objeví i nějaké svody a lákadla. Buďte v obraze, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Hezké pondělní sváteční ráno vám přejeme. Frekvence 1 vás probouzí. Zkusme se probudit k dobré náladě. Pomůže nám k tomu kdo?
1: No Forek od Jany s Mikešem.
2: Baví se dvě blondýnky a ta jedna říká ty druhý. Prosím tě, napiš si tohle číslo, abych si ho zapamatovala. 77. No píš, ne, 77. Když já nevím, kterou sedmičkou mám začít.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Krásné pondělní ráno, sváteční, tenhle je takovej pracovní, ale možná se právě na dnešek hodí s tím, že je ten státní svátek. Mm-hmm. Romane, zpomal, uběhlo 10 minut a ty už máš třetí pivo. No a? Vždyť mám volno? Romane, tohle je polední pauza, ne volno.
1: Pozor.
0: Máš zážitek.
1: K tomu já mám historku. Já jsem minule sleduju na sociálních sítích různý takový retro kanály. A byl tam retro kanál, kdy chodili normálně po hospodách v 10 dopoledne.
0: Ano.
1: Mezi 10. a 11.
0: Svačina.
1: A ptali se právě, sledovali, kolik těch pracantů pije pivo.
0: Jo,
1: to byl takový průzkum, jako že lidi v zaměstnání chlastají. A byli tady nedaleko v jedné hospodě, kousek od nás, od rádia zrovna. No a bylo asi 10:45 a on už tam měl dvě piva a dva panáky, jo. A přišli natvrdo normálně v těch osmdesátkách s kamerou a za zády s policajtem.
0: Ty
1: a on, no teď máme svačinu, ne? No a k svačině pijete pivo. O, to bylo nažízeň. V ruce tu startku.
0: Přesně. Polední pauza, jak má být.
1: Hezké ráno.
0: Dobré jitro. Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: přejeme hezké ráno, to pondělí s datem 6. července. Jaký bude dnešní sváteční den? Tak tropy budou, ale budete si muset ještě pár dnů počkat. Dneska zataženo, oblačno, jsem tam s deštěm nebo s přeháňkami. Teploty v rozmezí 19 až 23 stupňů. Nejteplej bude na Moravě, tam můžeme naměřit až kolem 25. Neděle minutu po půl osmé, čas na krátké zprávy a má je Katka Vavřínová.
1: Pěkné ráno, zvěrolékaři očekávají nápor v ordinacích kvůli nové povinnosti pro majitelé psů. Od července je musí chovatelé zaregistrovat do centrální evidence, jinak jim hrozí pokuty ve výši i 10 000 korun. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje, píše web veřejnoprávní televize. Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na dnešek přišlo o život 10 lidí, uvedly dnes ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo 9 lidí a dalších 46 utrpělo zranění. Oznámil to šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Počty ale můžou být ještě vyšší. Pinokio oslaví 145 let. Je jednou z nejčtenějších knížek v Itálii. Hlavního hrdinu Pinokia s dlouhým nosem znají děti i dospělí po celém světě a jeho příběhy patří k nejpřekládanějším dětským knihám na světě. První díl knížky Pinokiova dobrodružství italského spisovatele Karla Collodiho vyšel 7. července 1881.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ranní provoz zůstává klidný.
3: Provoz na všech našich dálnicích je plynulý a bez komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: Krásné pondělní ráno, dneska 6.7. hned jsem si vzpomněla na 6-7.
0: A jo, vlastně. No, tak
4: to
0: máme...
4: už je out. Teda já jsem si myslela, že je to out. Jako loni to bořilo internety. Já nevím, si vzpomeneš na to, jak jsem tady točila 6-7, ten Google. Jak...
0: A funguje to ještě?
4: A já jsem to právě zkusila a představ si, že to pořád funguje. Takže pořád, když zadáš do Google 6-7, tak se ti to rozhejbe. Takže to asi zase až tak úplně out není.
0: Jo, tak to dej dneska tam znova. Napiš, dneska je 6-7, víte
4: jo,
0: to?
4: Jo, že bych udělala recyklát. No, dobře, můžu zkusit.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Vypra-

0: Krásné pondělní ráno, dneska 6. července upálení mistra Jana Husa. A tak se tě ptám, jak dlouho trvala Husovi cesta do kostnice?
1: Bál úplně, na co se zeptáš, jsi řekl dneska upálení mistra Jana Husa, jak dlouho trvala?
0: Trvala.
1: Cesta do kostnice, jo, jak dlouho tam vezli?
0: Podle mě...
1: Nebo on tam jel sám, myslíš?
0: Podle mě to je jedno, podle mě ne.
1: On šel pěšky dokonce,
0: myslím, že šel pěšky.
1: Ty, ano. No tak v tom případě to byly 3 týdny.
0: Typuješ 3 týdny?
1: 3 týdny.
0: Co typujete vy?
1: I kázání cestou.
0: Pište. A za chvilku správná odpověď. Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: Páteční ráno, Frekvence 1 s vámi. Dnes si připomínáme upálení mistra Jana Husa a proto logicky v rámci Chytré jak rádio přišla tahle otázka. On vyrazil na ten sněm do Kosnice, že jo? No a Olka se mě ptala, jak dlouho tam šlapal.
1: Ty jsi říkal 3 týdny a já si myslím, že si zasloužíš i malej potles.
0: Malinký jenom, jo? Dobře, tak.
1: Protože takhle. Je to 24 dnů.
0: 24,
1: takže vlastně to je, to je 3 týdny
0: a kousek. Já totiž, abych se přiznal, tak vlastně nevím, odkud šel.
1: No, vlastně z Čech, no. No, ale jak jsi říkal, ty kázání.
0: Trošku všude zdejší, že jo, logicky celkem.
1: Počkej, ale ty kázání, on je opravdu cestou dával. On asi jako úplně netušil, že to dopadne až takhle, jako se šel vlastně obhájet, že jo. No, to tak mimochodem, prosím tě.
0: Počkej, ale to mě vlastně, ne vlastně, ne to je blbost. No, pokračuj.
1: Existuje Husova cesta. Poutní stezka, která měří 800 kilometrů a která symbolicky právě sleduje tu cestu mistra Jana Husa z Čech až do Kosnice. A pozor, tahle stezka se smí chodit pouze jedním směrem.
0: Ne, jasně.
1: Logicky. Hafu,
0: tak, já k tomu mám tak nějaký historky. Jestli můžeme držet téma, tak se k tomu ještě vrátíme.
1: Chceš se držet mistra?
0: Dobře,
1: krásné ráno.

0: Krásné pondělní ráno, i dneska Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, potom jste tady správně. V restauracích a barech označených samolepkou Foodmark si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: No a my samozřejmě budeme volat našeho kolegu Tomáše Fílu, který by měl být opět někde na cestách a měl by nám prozradit, kam dnes i ve sváteční den zamíří a komu udělá na místě radost. Tome, slyšíme se, hezké ráno.
2: Ale krásné dobré ráno přeji samozřejmě všem našim posluchačům, i když je lehce deštivé a máme pod mrakem, ale to vůbec nevadí. Vezeme obrovskou dávku letních radostí v podobě plata nápojů, Coca-Cola, slunečních brýlí, plážové osušky, plážové tašky, voucher do restaurace sítí Foodmark v hodnotě 500 korun. Tohle všechno mám dneska u sebe. Mám namířeno do Břeclavy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Tam mají takový ten krásný atypický kostel.
1: Jasně.
2: Takže tam se dneska potkáme, tam se dneska sejdeme a důležitý je také čas. 10:00.
1: Tak jo, 10:00, dnes Břeclav, těšíme se, až se ozveš přímo z místa. Zatím šťastnou cestu, hezké ráno.
2: Krásné ráno všem, ahoj.
1: No a když už jsme tady mluvili právě o těch restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks, tak co pro to, přátelé, udělat? Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App a potom už je samozřejmě všechno jenom na vás a naštěstí. Jinak mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App anebo na stránkách Coca-Cola.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky. A

0: páteční den. Pokračujeme s tím nejlepším z muziky už za chvilku, teď ale zprávy.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A přináší je Katka Vavřínová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. I během dnešního svátku zůstávají obchody otevřené. Začal platit zákaz používání amalgámových plomb a stále se nikde na dálnicích nezdržíte. I dnes na den upálení mistra Jana Husa budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákon a tedy zavřené supermarkety nás v nejbližších měsících čekají na den české státnosti 28. září a den vzniku samostatného československého státu 28. října. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí ale jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Policie stíhá kolotočáře za novodobé otrokářství. Tři členové jedné rodiny jsou kvůli tomu ve vazbě.
3: K vykořisťování mělo docházet poslední 4 roky na území Pardubického kraje Vysočiny. Oběti otce a jeho 2 synů byli ze sociálně slabého prostředí. Pod příslibem zajištění pracovní smlouvy odpovídajícího platu a zajištění ubytování museli vykonávat různé zpravidla těžké manuální práce, ale nedostávali za ně odpovídající plat. Zároveň museli žít v nedůstojných a hygienicky neodpovídajících podmínkách. Trojici hrozí za obchodování s lidmi 5 až 12 let vězení. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Čínská armáda dnes v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice. S odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína o tom napsala agentura Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou informoval diplomaty v regionu. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovenskem a Švédskem se začátkem ve 20 hodin.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 25 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 14.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A po 8. hodině míříme na silniční tahy.
4: Provoz na všech našich dálnicích je plynulý, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou a Mírou.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Hezké sváteční ráno, dnes je pondělí s datem 6. července.
5: Státní svátek.
0: Ano, připomínáme si upání mistra Jana Husa. My už jsme to tady lehce probírali, já to mám taky jednu historku.
5: Ano.
0: Ty jsi měla,
5: ano.
0: S tou, že můžeme vyrazit na tu pouť.
5: Tam.
0: A já taky jednu mám. Tak dobře. Za chvilku, hezké ráno.
5: Krásné ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Sváteční ráno 6. července, připomínka upálení mistra Jana Husa. Už jsme tady probírali nějaký tipy a já jsem si vzpomněl, že jsem vlastně byl v Prachaticích.
1: Ano.
0: A v Prachaticích je dům, kam chodil mistr Jan Hus do školy.
1: Jo,
0: tak jsem si to celý natočil, říkám, to je super hezký na Instagram a říkal jsem, tak tady přesně jsem chodil, mistr Jan Hus do školy, tady se vzdělával
1: jo,
0: a tak.
1: Jo.
0: A pak jsem si to přečet pořádně a bylo to údajně.
1: Údajně.
0: Ale je to 600 let, jo?
1: No jasně.
0: Je to dost těžký jako to potvrdit 100%, ale on bydlel v nedalekém Husinci. Takže je dost pravděpodobný,
1: že to bylo asi bylo nejbližší školské zařízení.
0: No a tak jsem jel do toho Husince se tedy podívat. Hmm. Mimochodem krásná obec, nebo já nevím, jestli už to není nějaké městečko, nevím, to nechci kecat teďka, ale opravdu mě to překvapilo. Nádherná pekárna na náměstí, taková se starou pecí ještě podle mě na dřevo. Mm-hmm. Že tam opravdu dávají ty, víš, ty bochánky a dovnitř pěkně. Aha, fakt nádherný. No a jel jsem k tomu baráku se podívat a natáčím si to tam a říkám, tak přátelé, tohle je rodný dům mistra Jana Husa, přesně tady se narodil, tady vyrůstal, vidíte to. Pak jsem se na to podíval pořádně.
1: Údajně.
0: Jako to místo to je, ale ten dům už to asi pravděpodobně...
1: Ten dům už tam nestojí.
0: Ale normálně to tak prezentujou. Prostě rodný dům mistra Jana Husa. Tenhle.
1: Zde.
0: No, tenhle.
1: Prostě tahle parcela.
0: V podstatě ty základy asi tam někde nějaký budou.
1: Jo.
0: A jako vypadá starý furt, jo, jako je to,
1: jasně.
0: Ale asi tisíckrát už přestavěný, těžko říct, no, ale je to hezký tip na výlet, kdybyste chtěli.
1: Takže prosím tě, ještě jsem rychle jako tady požádala kamaráda Google, aby mi řekl, jak je to s Husincem, prosím tě, je to město.
0: Město to je.
1: Je to
0: tak
1: město.
0: Zdravíme do Husince, moc se mi tam líbilo.
1: Vítejte na oficiálních stránkách města Husinec.
0: Hezké ráno.
1: Krásné ráno. Frekvence 1.

0: Krásné pondělní ráno, jeden ze státních svátků, dneska mistr Jan Hus. Možná pátráte nad tím, jak je to s obchody, protože je v tom u nás slušně řečeno nepořádek.
1: Ne, bordel v tom je, jo, tak, to klidně dobře, řekni takhle.
0: To může říct kluk, ale holka říká nepořádek.
1: No, dobře.
0: Jenom maminky můžou
1: kluk
0: říkat.
1: Kluk může říct bordel, holka říká nevěstinec.
0: Takže přátelé, obchody jsou dneska otevřené.
1: Stejně
0: jako včera, takže klidně, jestli nemáte nic lepšího na to.
1: Na práci,
0: tak klidně vyražte nakupovat.
1: Hezké ráno.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Mami, rozešla se se mnou holka.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: A vrátila nám všechny plastový dozy?
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2012. Gratulujeme.
2: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

tip a Pokáč míří taky na jeden z radiokempů Frekvence 1 a to už relativně brzy, potkat se s ním můžete na Lipně zhruba nějak příští týden, tuším. No, najdete podrobnosti jednoduše na našem webu frekvence1.cz. Teď pojďme ale na ten úplně první radiokemp, protože ta první zastávka je kemping Rožnov pod Radhoštěm. Zastavte se za námi a podívejte se, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. Od 14 hodin se na vás těší Verča Elhotová a Ondra Kubala. Od 19 hodin potom zahraje kapela Opět a Radeček Trio. Čekají vás soutěže, letní pohoda, táboráky, špekáčky, ovocný bar, Máry Maláška na závěr afterparty s kolegou Ondrou Albrechtem. Tak tohle je všechno, co jsme pro vás připravili. Začínáme už tento týden. Ve středu těšíme se na vás. No a hlavním partnerem je Košík.cz. Pokud vám dochází poctivé vyuzené špekáčky, které si mimochodem na místě budete moct vyzkoušet, děti už snědly všechnu zmrzlinu a ovoce, potřebujete dobroty na výlet, anebo jste zapomněli třeba zásoby na grilovačku, tak nepropadejte panice. Košík.cz za vás jednoduše vyřeší a doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete, domů, na chatu nebo třeba přímo na vaši dovolenou. Tak vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy z Košík.cz.

0: hezké sváteční ráno z Frekvence 1, je pondělí s datem 6. července. Jak to bude dnes s počasím? Podrobnosti má meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Klidné pondělní sváteční ráno. Také dnes deštníky a pláštěnky pro jistotu sebou, protože během dne očekáváme na většině území Česka déšť nebo dešťové přehánky. Místy budou dost ostré a spadne až 15 litrů na metr čtvereční. V neděli se velmi ojediněle vyskytovaly i bouřky. Těch se tentokrát obávat nemusíme. Na obloze ale po většinu dne bude převládat velká oblačnost, zataženo až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty budou zůstávat pod letní hranicí. Zastavovat se budou mezi 20 až 24. V Libereckém a Královéhradeckém kraji to budou teploty jen kolem 18 stupňů Celsia. Ale dobrou zprávou je ta, že to bude nejchladnější den z celého týdne. Od úterý půjde rtu teploměru rychle nahoru a konec týdne opět přinese i tropická maxima.
0: Je minuta po 8:30, krátké zprávy, Katka Vavřínová.
3: Pěkné ráno. Při zásahu u požáru rodinného domu v Brně Bystrici se lehce zranili dva hasiči. Dohašování může trvat ještě do dopoledních hodin, možná i déle, a to kvůli členitosti objektu. Brazilský fotbalista Neymar po vyřazení s Norskem na světovém šampionátu oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. S 80 góly je nejlepším střelcem Kanárků. Karlovarský festival dnes v soutěžní sekci Proxima uvede nový slovensko-český film Milovník, ne bojovník, režisérky Martiny Buchelové. V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení představí dva očekávané tuzemské projekty, debut Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky s názvem Bojovník a dokument o Báře Basikové.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A jak to aktuálně vypadá na silnicích, tak to ví Marcela.
5: Provoz na všech našich dálnicích je plynulý, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Míra s Lubkou s vámi, přejeme dobré ráno, já vím, že to tady omíláme už od rána, že dneska si připomínáme upálení mistra Jana Husa, ale já jsem si teďka šel udělat čaj, tedy raní té, a Lubka říká, to bude dnes asi husté. Takže dnešní čaj je husté.
6: Já mám náhodou ráda hustý čaje. Mm-hmm. Takový ty, když mají tu...
0: S mlíkem, to už jsme tady řešili.
6: No to já mám strašně ráda.
0: No já vůbec.
6: To já mám strašně ráda, prostě čaj s mlíkem je moje taková snídaně. Mám pocit, že ono v podstatě to mlíko v tom čaji funguje podobně jako v kafi, že vlastně to tak jakoby zjemní. A já když si dám ráno čaj s mlíkem, tak vlastně docela dlouhou dobu nemusím snídat. Já jsem hrozná, já se třeba o víkendu vzbudím a vím, že se musím jít do půl hodiny, do 3/4 hodiny najíst, protože jsem potom protivná. Já vlastně hrozně nemám ráda o víkendu hlad ráno. A když si uvařím čaj s mlíkem, tak vlastně ta protivnost se odsune.
0: To je celkem zajímavý, mohli bychom se za chvilku na to podívat. Proč je člověk protivný, když má hlad? Já nejsem proti mě, když mám hlad. Já mám prostě jenom hlad.
6: Holky jsou většinou proti mě.
0: Holky a můj bratr.
6: Když mají hlad. No nic, tak to proberem za chvilečku. Hezky krásné ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, dnes je sváteční den, tak počítejte s tím, že volno má i poslední slovo na Frekvenci 1.
1: Takže nevolejte, protože sice tady od rána mluvíme o tom, že je dneska státní svátek, ale každopádně telefonní linky jsou zaplněné. Mistr Jan Hus, ne mistr Jan Hus, takže přátelé, dneska od nás žádné prachy nečekejte, ale samozřejmě zítra ráno už klasicky, v čas, kdy jste zvyklí, hrajeme o peníze.
0: My v tom bordel neděláme, prostě státní svátek je zavřeno.
1: Přesně, bohužel. Obchody jsou dneska otevřené.
0: Hezké ráno. Ráno Frekvence 1.
2: Děláme vám den lepší.
3: Lepší.

0: Proč jsme my holky podrážděný nebo protivný, když máme hlad?
1: No, to je zvláštní, protože já jsem tady zmiňoval, když mám hlad, tak mám prostě hlad.
0: Ano, proč je člověk protivný, když má hlad? Tak prosím tě.
1: No.
0: Ono se to dokonce jmenuje odborně.
1: No.
0: Je to podrážděnost z hladu. Je to spojení dvou slov. Hungry a angry.
1: No.
0: Říká se tomu hangry.
1: Hangry, jasně.
0: Přesně tahle podrážděnost. A je to stav, kdy v těle poklesne hladina cukru v krvi a máme nedostatek energie a náš mozek to vyhodnotí jako stav ohrožení. A tím pádem se chováme jako protivně a nervózně a snažíme se udělat něco a nevíme co. Takže právě proto jsme protivní, když máme hlad.
1: A tuhle studii asi udělala ženská, aby si to obhájila vše, předpokládám.
0: Já nevím, no. Jako nedostatek paliva, energetického a stresový hormony, no.
1: Chápu. Tak jo, tak děkujeme za vysvětlení tady naší chodící knihovně a hezké ráno.
0: Krásné ráno. Yeah.

0: 9, chystáme pro vás další zprávy, ale je tady samozřejmě taky Miloš Pokorný. Hezké ráno.
1: Tak s Lubkou jsem se už viděl po týdnu a teď vidím po měsíci tebe. Vypadáš fantasticky.
0: Kila dole. Hele.
1: Fantasticky. Z tebe všechno padá, ty musíš do dětského dojít si na nákup, to není možný přece. Ne, to, mě to zajímá, já se tě musím na pár věcí zeptat, že teď ti to říkám, nebo říkal jsem ti na mém mikrofonu, já jsem pár vstupů zachytl a byly tam momenty, které mě velmi zaujaly, vys německá, vinařská oblast, takže to mě, a máme svátek, můžeme si povídat o čemkoliv.
0: Jasně, tak to uděláme, jo?
1: Hezké ráno.
0: Tak za chvilku máme pro vás i to nejlepší z muziky. To hned po 9. hodině. Nebo Krištof a zprávy, slíbené, za chvilku.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 9 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Nachystala je Katka Vavřínová. Hezké ráno.
3: Dobré ráno. Lidé si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa. Čeští tenisté zabojují o postup do čtvrtfinále ve Wimbledonu a komplikace hlásí D11 směrem na Hradec Králové. Lidé v Česku si dnes připomenou den upálení mistra Jana Husa, který je i státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé Kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v Betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Česká republika se podle prezidentky Česko-ukrajinské obchodní a průmyslové komory Michaely Macharyk dostatečně nepřipravuje na zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Největší překážkou podle ní není zájem podnikatelů, ale nedostatečná informovanost, financování a pojištění investic. Macharyk to řekla v rozhovoru s Českou tiskovou kanceláří.
4: Je to obrovská příležitost samozřejmě pro státy celé Evropské unie jako nového biznisu. A proto by Česká republika neměla a firmy, které chtějí, neměly by čekat na to, že válka skončí. Ono to nevypadá, že nějak jako brzo skončí. To je důležitý.
3: El Niño bude v následujících měsících podle Světové meteorologické organizace rychle sílit. V mnoha částech světa může zvýšit riziko vln veder, povodní i sucha. Předpovědní modely navíc stále častěji naznačují, že by letošní El Niño mohlo patřit k nejsilnějším v historii měření. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elis Mertensová.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Na dnešní sváteční den čekáme zataženou až oblačnou oblohu. Občas zaprší nebo se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách naměříme 14 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
3: Pozor dejte na D11.
5: Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Na 71. kilometru za sjezdem na Chýšť havarovalo osobní auto. Na místě jsou hasiči i policie. Kolony se netvoří, přesto projíždějte opatrně. V místě silně prší. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: To byly zprávy. Slovo už má Miloš Pokorný.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: Já jsem si přál, aby mě Katka přivítala.
3: Já se omlouvám.
6: Ne, bylo to skvělý, já jsem těšil, že se ještě vrátíš a tak, takže jsme si to užili.
2: A nejdřív biznis, přátelé, pak vítání.
3: Tak.
6: Přátelé, teď už zcela oficiálně hezké ráno, máme pondělí, máme svátek, to víte. No a jelikož se po měsíci vidím s Mírou, tak my si tady budeme bavit, kde jsme byli, co jsme dělali. Já jsem včera se vracel z dovolené a říkal jsem, musím vidět fotbal, Brazílii s Norama. A já jsem to vydržel a ještě jsem si nařídil budíka v noci, ale to už jsem nevydržel. Hrála Anglie s Mexikem a musím říct, že já se k tomu dostanu vlastně, no to je trošku další vstup. Hezké ráno, přátel, hezký svátek.
0: A Lubka Ponížilová.

0: Jo, máme svátek, my si tady budeme povídat s Mírou, že jsme se měsíc neviděli. Já jenom dokončím ten fotbal. Já jsem včera to měl načasovaný tak, abych prostě to byl do 10 hodin v Praze, protože hrála Brazílie, hráli s Norskem. No a ještě 5 minut před koncem zápasu, kdy opravdu Brazílie prohrávala 2-0, tak v očích brazilských fanoušků vidíte, že to se prostě nemůže stát. Prostě Brazílie nemůže vypadnout v této fázi z mistrovství světa. Stalo se a musím říct, že si naprosto dokážu představit, jak to dneska vypadá v Brazílii, když je nějakých 220 milionů obyvatel a z toho 230 milionů faní fotbalu. Tak prostě jako v očích fanoušků Brazílie jsem viděl něco neskutečného. Prostě my, tohle to mužstvo Kanárků hvězd v čele s nejlépe placeným trenérem na mistrovství Ancelottim jede domů, to přece není možný. Stalo se, přátelé, sport takové je a naopak Haaland a jeho parta dokázali prostě něco neuvěřitelného a hrozně jsem jim to přál, ale ten smutek v brazilských barvách byl pro mě tak skličující, že jsem nemohl skoro z toho spát. A říkal jsem si, jo, ten současný fotbal prostě takové je. Dneska už ty rozdíly jsou úplně někde jinde a prostě kdo má v současné době tu formu, tak ten to prostě válcuje a to jako Norsko bez zesporu. No, tak to bylo takový malý zamyšlení, bylo mi jich líto, ale nedá se nic dělat, prostě Kanárci, adios. No a my si za chviličku budeme povídat s Mírou o tom, jak on cestoval měsíc po Evropě, protože jel na kole, klobouček Míro, to ti říkám naprosto otevřeně, já jsem měl taky cyklistický období a vím, co to je šlapat do těch kopců, ale že bych šlapal měsíc, to teda, a ještě sám, to tady opravdu ne, a to bude první věc, připrav se na to, co mě bude za chvíli zajímat, jaké to je být měsíc sám se sebou. Jenom sám se sebou. Mě baví pár dní, ale měsíc, seš dobrý.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl

0: Míra Michálek, měsíc na kole po Evropě sám, a to sám je hrozně důležitý, protože jak jsem říkal, já dokážu být sám za sebou několik dní a rád, ale pocať. Takže jaký to je být sám měsíc jenom s kolem? To je jediný tvůj kámoš.
1: No tak lezeš si na nervy, že jo? Jasný. Pár dní se to dá vydržet, ale pak už by ses radši profackoval. Ne, člověče, je to strašně zajímavý zjištění. No. Jak říkáš, týden jako se dá třeba.
0: No, jasně. Ale pak je to očisťující po týdnu.
1: Pak to přichází, začneš mluvit sám se sebou. Opravdu, ale jako.
0: Vypadáš,
1: jo, jsem, velmi často jsem narazil třeba na uzavírku někde ty cyklistické trasy, což nechceš, protože na kole se nechceš vracet za 10 kiláků, je ty nudy. A to se normálně nadával jako sám. Vidíš to? To normální tohle už to stane, není pravda, jo? Ale musím říct, že já teda, když už tady zmiňuji to nadávání, já se mnohem méně vztekám, když jsem sám jsem zjistil.
0: Ono totiž je to ztráta energie. Když jsi s někým,
1: tak to hodíš
0: a čekáš nějakou jakoby účast. Ale sám za sebou řekneš, to je vlastně vyhozená energie.
1: Já jsem si říkal, tam se stalo tolik věcí jako negativních, za který by určitě mohl ten druhej, kdyby tam byl se mnou.
0: Taky se mohl podívat,
1: přesně,
0: že to zavřeli.
1: Kvůli to jedem, tyjo.
0: Ano, množné číslo. Kudy to jedem? Jsem ti to říkal.
1: No, takže na tohle to bylo teda super.
0: Jasně.
1: Musím říct, že je to jako zajímavý. Pak samozřejmě, když přijde nějaká jako nepříjemnější věc, kdy potřebuješ třeba další ruce, byť jako to balení je šílený, že jo, toho kola, každý den to vybalit, nabalit.
0: Kolik si ves jako na kole věcí?
1: Já jsem měl 3 brašny.
0: Ty blázne.
1: Celkově, ale blbý je, že to jsou brašny, kam to jako všechno naházíš, zaděláš, přimontuješ to na to kolo složitě a pak zjistíš, že máš něco vevnitř, že jo, třeba, co potřebuješ, což se mi stalo. Takže všechno, ponožky, trenky vysypeš na náměstí ven, že jo. Tohle mě teda vadilo, no, to mě nebavilo.
0: Byla krize jako taková ta osobní, že jsi říkal, že jsem blázen úplně, jako co jsem to vymyslel.
1: Člověče, fakt ne.
0: Ne,
1: to ani jednou.
0: Takže jsi byl přesvědčen, že jsi udělal dobře.
1: Já jsem, jako, když bylo vedro, veliký vedro, anebo když hodně foukalo, tak jsem hodně nadával, ale krizi jsem neměl. A možná kvůli, já jsem tam měl dost spolupráci jako na Instagram, takže to mě vlastně štvalo. Jsme se tady o tom bavili před chvilkou, vypnout od těch sítí je super. Takže já, kdybych tam byl ten měsíc a vůbec nepoužíval sociální sítě, tak si myslím, že se vrátím úplně jako na obláčku. Ale to mě trošku jako vyštvalo chvíle, musím říct.
0: Kolik jsi měl, Míro, denní limit, že musíš net?
1: No 100 kiláků plus minus, jinak se nikam nedostaneš. No.
0: 100 denně, s těma brašnama.
1: No a ještě pak fouká ještě jako,
0: jasně.
1: A tam fouká teda, musím říct, kolem těch řek fouká vždycky hodně. A většinou jsem zjistil, že fouká spíš od západu na východ, takže já vždycky jezdím od západu na východ prostě.
0: Jasně. No. A ještě mi řekni, když srovnáš, řekněme, ohleduplnost vůči cyklistům venku u nás?
1: No, nesrovnatelný. Absolutně nesrovnatelný. A nejdál jsou na tom Němci, což mě překvapilo. Čekal bych to třeba v Holandsku.
0: Já to samý, Holandě.
1: Jo, ale v Holandsku to jsou vlastně dva národy. Jsou cyklisti, kteří mají svoje stezky, svoje semafory a oni se... Vlastně já mám pocit, že se ani jako neživy se jako respektovali. Oni prostě mají svůj provoz.
0: Jasně.
1: Jeden provoz na silnici, jeden provoz na stezkách. Oni, já třeba furt jsem koukal na auta, jestli mi tam nevěde. Oni vůbec na tom kole. Oni ví, že ta silnice je jejich a že ty auta zastaví.
0: Není důvod.
1: No, ale Němci jsou neuvěřitelně ohleduplní. Až jsem si říkal, tady snad musí být pokuty jako za nějaký nebezpečný jako předjíždění cyklisty, je hrozně vysoký, protože on za tebou jede 2 minuty, když tě nemůže bezpečně předjet. Až je to nepříjemný, říkáš, jeď, tyjo.
0: Já tě uhnu, ještě, já už víc nemůžu.
1: Nepředjede, prostě nepředjede, no. Takže Němci jsou v tomhle úplně nejdál, všude ty bezpečný stezky mimo provoz, takže si nepřekážíte, neštveš nikoho, nikdo neštve tebe. Tohle je super, no.
0: Připrav si po zprávách svoje best of, to znamená z toho měsíce top 5.
1: Dobře, tak jo.
2: Frekvence 1.

0: desáté na frekvenci 1 jsou tady malé zprávy s Kačkou, která nám řekne, co se o sváteční den děje, a my se pak vrátíme s Mírou k tématu být měsíc sám na kole a šlapat s třema taškama plných věcí.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Dobré dopoledne. I dnes na den upálení mistra Jana Husa budou moci být otevřené i obchody nad 200 metrů čtverečních. Zavřené supermarkety nás v nejbližších měsících čekají na den české státnosti 28. září a den vzniku samostatného československého státu 28. října. Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na dnešek přišlo o život nejméně 12 lidí. Uvádí to agentury s odvoláním na ukrajinské úřady. V hlavním městě podle Ukrinoformu zahynulo 11 lidí a dalších 46 utrpělo zranění. Čínská armáda dnes v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice, píše agentura Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou informoval diplomaty v regionu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1.
4: Komplikace mi počítejte, pojede tedy po dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. Na 210. kilometru u sjezdu na Slavkov došlo k nehodě nákladního auta s osobním. V místě se jezdí pouze jedním jízdním pruhem, před nehodou se tvoří 3-kilometrová kolona. Zdržení je tam na 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela. Frekvence.
5: Ahoj, tady Miraj. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.
6: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Tak já jsem poprosil Míru, aby udělal nejlepší pětku zážitků z cestování po Evropě na kole. Tak odkud to vezmeme? Od pátého místa.
1: Vezmeme to od startu prostě.
0: Od startu.
1: Všechno mělo něco, že jo? Takže vlastně se to nedá si říct, že tohle bylo úplně to nejlepší. A tak to bychom museli začít od toho nejhoršího, to už jsme tady probrali, to je belgický Lutych.
0: Ano.
1: Tak, ale za mě úplně strop je ta oblast vína kolem řeky Mosela, což je 250 kilometrů stezky jenom mezi vinicema. Ohromný kopce, tady jsou nejprudší vinice na světě, takže někdy to opravdu je úplně jako prudký kopec, jak blázen, do toho skály, nekecám, co 2 kilometry hrad, jo, ty kopce vypadají úplně jinak, kdybych jako ti zatočil hlavu, odvezl tě tam, tak si řekne, že jsi ve Skotsku.
0: Jasně.
1: Jo, chvílema, jak ta krajina vypadá opravdu úplně jinak, když do toho ty hrady, naprosto uchvatná trasa, prostě geniální, potom samozřejmě tam začínají být taky ty nástrahy, jakože ty vinaři mají otevřený dveře všude, 20 metrů je prostě baráček, kde mají jako Herzlich Willkommen, pojďte ochutnat naše víno.
0: A odmítni.
1: No a odmítni, dokonce tam jezdí nějaký speciální vinařský vlak, jsem zjistil, že tam můžeš jít na dovolenou popojíždět si mezi těma vesničkama. Nádherný. Potom francouzský venkov, ten mě teda učaroval taky. Mám rád hodně Itálii. A tohle je vlastně podobný. Jsou to takový ty starý kamenný městečka, má to neuvěřitelnou atmosféru. Bo škoda té francouzštiny, protože oni opravdu neumí anglicky, možná umí, ale nechtějí, nevím, těžko říct.
0: Já myslím, že to je kombinace.
1: Na té vesnici, ale ani mladí lidi, což mě překvapilo, u nich jsem to čekal trošku a fakt jako nechtějí domluvit se. Kdybych to viděl, jak se naučím aspoň 3 věty francouzsky, tak to překvapilo, že se fakt nedomluvíš, ale vůbec. A jim je to jedno, oni na tebe mluví francouzsky a prostě nerozumíš, to je tvůj problém. Jasně. Samozřejmě. No ale ten venkov je prostě uchvatný. Potom belgický pivní bary, o tom žádná,
0: ano,
1: 40 píp na každý originální pivo, 300 různých lahváčů, každému lahváči originální sklenička, což mě tam jako překvapuje, kde to mají uskladněný, nevím, ale tohle je prostě úplná fantazie.
0: A v létě navíc ty piva jsou silný, co si budem povídat.
1: To je blbý.
0: To je zrádný.
1: To je tam blbý, to právě kolikrát jsem se chtěl jako napít a teď to má třeba 8%,
0: jasně.
1: To se nenapil, budu pošrali. No potom ty úžasný upravený zahrady v Holandsku, ta čistota, ta vůně toho všeho, jak to tam všechno kvete, není tam moc auta, to mě taky bavilo, ale absolutní strop mýho putování, na který to je pro mě nezapomenutelný, tak to je prostě tě gastrospecialita. Hentke z Německu, ochutnal jsem to ve Frankfurtu a je to něco jako náš syreček, jako olomoucký tvarůšky, tak něco. Ale je to na hlubokém talíři, je to zalitý octem, cibulí, kmínem a k tomu je chleba s máslem. To je šílená kombinace.
0: Ale to se dokážu představit.
1: Ale je to opravdu dobrý. Zkuste to fakt si udělat normálně syrečky s octem. Já jsem na to koukal jak blázen.
0: Chleba s máslem.
1: Jak dobře to chutnalo. Tomu jsem si tam dal to pivo pěkně na náměstí. Frankfurt mě taky překvapil, musím říct. Já jsem se bál, že to bude ohromný jako město a vlastně není. On tam straší ty paneláky z Manhattanu.
0: Letiště, že?
1: No, ale jinak to je docela uchopitelný, hezký malý město. No. A takže trasa fantastická úplně. Dlouhá teda, pravda, no, prostě, ale...
0: Největší zklamání jsme říkali město Lutych, to já měl stejně, město když jsem
1: Lutych
0: byl v Belgii.
1: A Lucembursko.
0: Jo, jo.
1: Mě to tam prostě podobný. Nebavilo, je tam divná energie v tom městě.
0: Teď jste řekl dobře, je tam divná euroenergie.
1: No, fakt jako, fakt mě to tam nebavilo, jsem tam byl den a zdrhnul jsem tam odsaď a pak přišla ta Francie krásná, bylo všechno v pořádku.
0: Ještě u té Francie, to znamená ta oblast těch vesniček, jak jsi říkal, to bylo jako příhraničí nebo?
1: Arden. Co jsem měl kolem památníku té bitvy.
0: Jasně.
1: Asi třeba 300 kilometrů jsem měl jakoby ten sever, dejme tomu, a napojil jsem se na řeku Máza.
0: Jasně.
1: A tam odtud už jsem měl podal Mázy, no. Krásný, to bylo krásné.
0: No tak Míro, ještě jednou za mě klobouček, to je neuvěřitelný počet kilometrů a ještě teda sám a plus ty tašky. No brašny, ty vlastně. Já jsem včera potkal x kolařů, jak jsme se vraceli a říkám, ty v tomhle počasí. A teď říkám, no a teď, když jak to vyprávíš, tak ještě ta zátěž, to jsi dobrý.
1: Bylo to těžký, no, 40 stupňů, jako tam bylo vlastně a asi 100 kiláků. A teď ještě po té rovině, ono se to, říkáš si, rovina v pohodě podél řeky. Ne, není. Na rovině musíš furt šlapat, nejde vypnout ani na vteřinu. A bolí z toho strašně zadek z té roviny. Nevím proč, je to prostě jiný než kopce.
0: No a příští rok chystáš něco?
1: Určitě. Uvidím.
0: Uvidíš.
1: Až. Nechám se překvapit, kam se vezmu.
0: Dobře.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Doktor Max. I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: Pokud jste někde na cestách a občas naladíte frekvenci 1, tak jsme moc rádi, že jsme parťákem. Pokud už jste podovolené, stejně jako já, tak budeme rádi, když ještě o to víc si naladíte frekvenci 1 a občas se nás poslechnete. Já se na vás budu těšit už zase zítra mezi 9. a 10. hodinou. Mírovi děkuji za spolupráci a za vyprávění o měsíci na kole. No a my se tady už teď budeme vídat standardně. Samozřejmě kempy frekvence 1, přátelé. Všechno připravujeme, všechno frčí, takže uvidíme se někde na místě. Užívejte léto. Hezký den.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak
3: to.
4: Mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1. Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Je to tak, dáme si je také dneska v pondělí 6. července na státní svátek, a to s Kateřinou Vavřínovou.
6: Pěkné dopoledne, prezident i premiér zítra vyrazí na summit NATO. Zubaři už nesmí používat amalgámové plomby a pozor, dejte na D1 směrem na Brno. Po skoro půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. Ministerský předseda tak bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Pavlův program Hrad dosud nezveřejnil. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Policie stíhá kolotočáře za novodobé otrokářství. Tři členové jedné rodiny jsou kvůli tomu ve vazbě.
7: K vykořisťování mělo docházet poslední 4 roky na území Pardubického kraje a Vysočiny. Oběti otce a jeho 2 synů byly ze sociálně slabého prostředí. Pod příslibem zajištění pracovní smlouvy odpovídajícího platu a zajištění ubytování museli vykonávat různé zpravidla těžké manuální práce, ale nedostávali za ně odpovídající plat. Zároveň museli žít v nedůstojných a hygienicky neodpovídajících podmínkách. Trojici hrozí za obchodování s lidmi 5 až 12 let vězení. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
6: Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovenskem a Švédskem se začátkem ve 20 hodin.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 25 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 14 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A krátce po 10. hodině míříme na silnice.
8: Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Na 71. kilometru za sjezdem na Chýšť havarovalo osobní auto. Na místě jsou hasiči i policie. Kolony se netvoří, přesto projíždějte opatrně. V místě silně prší. Šťastnou cestu vám přeje dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: To byly zprávy, teď už startuje dopoledne na frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
5: Je to tak, 3 minuty po 10. krásný státní svátek, já se přiznám, že jsem ani nevěděl, že je státní svátek. Ty jsi to věděla?
6: Já jsem to, mně se to strašně plete, já vím, že jsou dva dny za sebou, ale nevím, jestli je nejdřív Cyril a Metoděj, anebo pak upálení.
5: No, vidíte, my v rádiu totiž nehrajeme na státní svátky, tady se prostě jede. No,
6: přesně, my makáme pořád.
5: Prostě makáme pořád. Jinak, co mě zaujalo v těch zprávách, zvláštní, že až opravdu v roce 2026 borci přišli na to, že amalgán obsahuje vlastně nějakou jedovatou rtuť, že to do nás vlastně cpali celý život, to jim vůbec nevadilo.
6: Já nevím. Jako, jo, a jak jsi na tom ty s bombama?
5: Mně to přijde jako totální blbákov. Jsem na tom špatně. Tak, možná proto to říkám.
6: Jo.
5: No nic, každopádně já doufám, že jste měli krásný víkend. Já vám vlastně můžu dát takovou malou ochutnávku taky na Instagram, jak jsem si užil šarivary, protože mě to tam strašně bavilo. Normálně bych se tam ještě vrátil. Ale to není zas tak důležité. Důležité je, jaký víkend jste měli vy. Takže se nám můžete klidně pochlubit na 736-300-444 do té doby, než budete posílat samozřejmě na tuhletu SMS bránu narozeninové přání, narozeninové SMSky, protože také dneska na státní svátek v pondělí 6. července vám budeme dělat radost a budeme přát k narozeninám dle vašich zpráv a vašich přání. Tak nám vlastně můžete psát klidně už teď, ale ještě mi napište, co jste dělali o tom víkendu, kde jste byli, jaké to bylo a tak dále. Redneck Support Lesbians, David Guetta, One Republic, to je to nejlepší z muziky, pojďme se už bavit a pojďme hrát, hezké dopoledne.
6: Pěkné dopoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobe.

0: To nejlepší z muziky, tohle byly Rednecks. Máme 10:45 dopoledne, pěkně jsme odstartovali státní svátek na Frekvenci 1 a samozřejmě v tomhle duchu krásném i hudebním pojedeme dál, protože před námi je kapela Team Palo Habera, taky Coldplay, Higher Power si dáme. Aktuálně se podíváme na dopravu a pak budeme přát k narozeninám. Já už tady vidím teda několik narozeninových přání a dokonce žádáte, prosíte, abychom zavolali a udělali radost. Teď tady v jednom konkrétním případě mi napsal Jirka, vidím to tady, někdo slaví krásné kulatiny, rovnou 30. No tak jo, tak to teda pořešíme a pokud ještě máte čas a chuť a víte o někom, kdo z vašich milovaných přátel, lásek, rodiny nebo kolegů v práci, když dneska se moc nepracuje, tak pokud někdo z té vaší party slaví, tak nám napište, kdo to je, co mu konkrétně chcete vzkázat a podepište se a pošlete nám to na 736 300 444.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
4: To nevím.
3: Božího, je to problém.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
6: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muzeky tady u nás na Frekvenci 1 na státní svátek v pondělí 6. července. My máme 10.30 a vy píšete grilovačky, opékačky, výlety, ano, tak to jsou vaše nejčastější odpovědi na otázku, jak jste trávili víkend. Díky za vaše zprávy, ale ty další už budou patřit narozeninám. Teď ještě aktuálně doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dejte, pojedete-li po dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto do svodidel. Zdržení je tam do 10 minut. Nehoda se stala také na dálnici D5 na 137. kilometru ve směru z Rozvadova do Plzně. Došlo tam k nehodě nákladního vozidla s motocyklem. I tam necháte do 10 minut navíc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A teď tady pro vás na státní svátek máme jeden hudební talent. No, vlastně i herecký, dá se říct, protože tohle je Olivia Rodrigo, mladá americká herečka, taky zpěvačka, je 23, je z USA a teď taky ve vysílání Frekvence 1.

0: Pojďme na to, skoro 10:45 dopoledne a my na státní svátek v pondělí 6. července budeme přát k narozeninám a je tady nádherná zpráva, začíná 30 a pak je tam 100 dalších vykřičníků, nebo dalších 30 teda. Ahoj Robine, dobré ráno, mohl by si prosím zavolat mé skoro ženě Andreji? Ano Jirko, mohl? A taky to udělám, vyzkouším to přímo takhle. Éru F1 a doufám, že bude Andrea na příjmu, že si udělá čas, zvedne nám telefonní aparát a je velmi rád přečtu tu tvou zprávu. Halo, halo, prosím. Je tam Andrejka?
1: Ano, je tady.
0: A podle úsměvu tuším, Andreo, že ty už taky tušíš, kdo ti volá.
1: Je to tak, tuším to.
0: Fakt?
1: Nebo spíš to vím.
0: Víš to, ty to víš dokonce. Řekni to, řekni to.
1: Tak je to Robin?
0: Je to Robin, sakra. Ten Jirka nic neutají normálně. Tak já to teda všechno přečtu, jo?
1: Dobře.
0: Takže, mohl by si prosím zavolat mé skoro ženě. Dneska má 30. narozeniny. Moc jí milujeme. Jmenuje se Andrea Adámková. Už skoro 7 let. Je zároveň můj nejlepší kamarád a přítel. Vážím si toho, jaká je, že se ve všem snaží, i když v závorce to fitko možná trošku přehání. No, tak možná se dostaneme i k fitku, vydrž jenom to ročtu. Jsem moc vděčný, že mě na pátečním paintballu ušetřila bublina. Díky Jirka. A ještě bych teda dodal jednu věc, to přišlo v další zprávě a cena všechny, kterým nestojí za to ani přijet vykašle, jsou to blbci. Naopak všichni, kteří přijeli, jsou rodina a přátelé a těch si vaš. A drž si je u sebe. Andreo, co ty na to?
1: Je to hezký.
0: Jo? A rozumíš teda úplně všemu?
1: Rozumím úplně všemu.
0: Jako nemáme na to moc času, ale můžeme to velmi rychle rozebrat. Takže jak je to s tím fitkem? Jsi ve fitku víc než doma?
1: To bych neřekla, no. Ne? Jsem tam 5x týdně, no.
0: Andreo, co tam děláš? Já se nechci blbě ptát, jo, ať to nevyzní jako blbě, jo.
1: Ano.
0: Máš trenéra?
1: Toho mám jednou týdně.
0: Jednou týdně? Oho, kolikrát to stačí?
1: Tak, a jak by přesně Jirka řekl, tak mě Kamil právě krásně v pátek vždycky protahuje.
0: Jo. No, jo, no. Ono to pak no. Dlouho vydrží ten vztah, ano.
1: Přesně tak.
0: No, hele,
1: takže
0: tak
1: toho mám jenom jednou týdně, jinak se tam jenom cvičím sama.
0: Jasně, jasně, máte s Jirkou evidentně smysl pro humor, svůj interní humor a tak to má být. Dobře, no tak jo, tak dál už raději nic rozebírat nebudem. Já ti jenom přeju všechno nejlepší za celý tým Frekvence 1 k narozeninám. Pěkně si to užij.
1: Jo. Jo, děkuju moc krát.
0: Pozdravuji Jirku a doufám, že ještě bude
1: budu
0: nějaká
1: určitě
0: oslava. Jo?
1: Jo, určitě ještě něco vymyslíme.
0: Ještě něco vymyslíš. Dobře, tak jo, tak se měj parádně, ahoj.
1: Taky, hezký den, ahoj.
0: Dobrý den, dneska slaví 55. narozeniny můj milovaný manžel Zbyněk Sovík a chtěla bych mu popřát prostřednictvím vašeho rádia hlavně moc zdraví, štěstí a taky spoustu lásky. Napsala Zuzka Sovíková, tak Zbyňku, taky vám zatleskáme. Pak píšete dál, Renča a Pavla, prosím o písničku od Lounové, narozeninovou pro Nikol Šenkovou a taky Veroniku Poláčkovou. Užijte si dnešní den k narozeninám, tak holky, Nikol, Verčo, dáme si jednu optimistickou. Píšete dál, prosím o zahraní Čechomorů nám, kuchařům Tomovi a taky Jerrymu na bowling, Kopřivnice, kámo, vaříme. Vaříme o 106, tak takhle. Kluci, jako kuchaře zapotřebí podporovat, já jsem v té kuchyni, ne že bych tam strávil nějaký čas, ale měl jsem možnost si to tam trošku jako vyzkoušet, no a není to žádná sranda teda. Ale jinak vařeníčko je skvělá věc, to mě baví, to u toho člověk úplně vypne, ale nesmí to dělat zase na takové profesionální úrovni, ono to pak může zevšedně, to úplně chápu a jak říkám, není to sranda, pak je to frmol. No, každopádně, když jste mi napsali, tak já vám zahraju. A dáme si Čechomory s Jarkem Nohavicou, Pyšný Janek.

teda ale jako blázni. Prosím, zahrajte taky písničku, byla jsem v nemocnici, pořád to bolí, je, tak to nám napsala Miluše Bandiová z Prahy Háje, tak zdravíme Miluško, hlavně to přestane bolet. No a co vám zahrát? No tak dneska slavím mimo jiné taky 50 Cent. Americký rapper, ročník 1975, dneska má narozeniny, ale, přátelé, dneska má kulatiny. Americký herec a režisér Sylvester Stallone má 80 let. Ah, náš Rambo a Rocky. Takže všechno nejlepší, no a kdo dneska taky slaví? To bychom mohli vlastně zahrát, vydržte, teď mě to napadlo, že bych to mohl rovnou najít a je to nikdo jiný než, ale jakou písničku bychom tam dali, přátelé, je to jedno, dáme tam třeba tuhle tu píseň, protože dneska slaví Jirka Macháček. A pokud se nepletu, tak má dneska kulatiny 60 let, uff.

0: Flint.
1: Tohle je vlastně taková akustická verze Snadné žít, ale mohli bychom pustit třeba tohle ještě. Ročník 1966, herec, zpěvák Jirka Macháček, já si myslím, že tento zase, a tento dneska rozjede v Karlových Varech stoprocentně, tak všechno nejlepší a vše nej, taky vám ostatním, kteří jste nenapsali, vám budeme hrát už za chvilku.

0: Lucie, to nejlepší z muziky, v celou další zprávy a po nich třeba Bon Jovi. A nebo to trošku uklidníme, Richard Miller, Anaka, Evan Tásler. Ale na chuť přesně právě teď 11.00.
1: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A zprávy připravil Ondřej Albrecht.
2: Na převeské dopoledne poslanci budou tento týden řešit rodičovský příspěvek a jeho růst. Americký prezident Donald Trump se opět navezl do italské premiérky Giorgie Meloniové a zdržíte se na dálnici D1 před Vyškovem kvůli nehodě. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Sněmovna bude také znovu hlasovat o kontroverzní předloze k veřejným rozpočtům. Tu jim vrátil s úpravami Senát. Lidé můžou v centru Pardubic cítit nepříjemný zápach. Ten souvisí s obnovou páteřní kanalizace na náměstí Republiky.
3: Podle společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice nejde o havárii ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev aktuálně používané technologie. Obnova kanalizace tady totiž probíhá moderní bezvýkopovou metodou vložkování, kdy se do stávajícího odpadního potrubí instaluje speciální textilní rukávec nasycený pryskyřičnou směsí a právě to vydává nepříjemný zápach. O situaci byli předem informováni například hasiči, aby nedošlo ke zbytečným zásahům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Americký prezident Donald Trump se krátce před summitem NATO opět nevybíravě vyjádřil na adresu italské premiérky Giorgie Meloniové. Na své síti True Social v noci na dnešek uvedl, že potřebuje zákaz přiblížení, který by ho ochránil před pozorností Meloniové. Italská ministerská předsedkyně přitom kdysi patřila k Trumpovým oblíbeným evropským politikům. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu, tak jak si přál. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové. Bouskovou pak čeká Belgičanka Elis Mertensová.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A dnes čekáme teploty kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Na jihu Moravy to může být až 25. Bude spíš zataženo až oblačno, místy se ještě vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ve Slezsku ojediněle také bouřky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Připravte se na zdržení kvůli dopravní nehodě, která se stala za Vyškovem na dálnici D1 ve směru na Brno. Aktuálně je ta kolona mezi 232. a 227. kilometrem. Po pojíždění budete pomalu, zhruba 2 až 3 desítky minut. Před Brnem samotným potom kolona zatím ještě není, no a zatím se ještě nezdržíte ani na dálnici D1 u Prahy. Každopádně provoz houstne za Táborem ve směru na Benešov na 50. kilometru silnice 3. Tam necháte taky asi 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračujte. Robin Sobek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Tak jedeme dál, 3 minuty po 11. Dneska, protože státní svátek, nebudeme hrát o peníze, ale pokud počítám správně, tak zítra o tomto čase, nebo lépe řečeno přesněji v 11:30, bychom měli hrát spolu o 28 500 korun. Protože pokud nám to zítra po ránu neklapne u Lupky s Mírou a tu možnost budete mít rovnou dvakrát, tak u mne opravdu už tam nastřádáte 28 500. Ale dneska si dejte, jak se říká, voraz, dneska si dejte pauzu, prostě pohodičku, můžete zatím přemýšlet třeba, jaké je to správné poslední slovo, protože přeci jenom soutěžíme s větou Fotra na tripu, Pepa Vrtal, alias Fotr na tripu, mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde, no tak můžete přemýšlet, máte na to v podstatě celý jeden den a zítra to třeba klapne a budete mít peníze rovnou u sebe z našeho banku. No jinak, my teď jdeme dál, Richard Miller, Anaka, Evan Tásler, tak jak jsem sliboval, jejich Baroko, taky September, nebo Tom Grennan, to je to nejlepší z muziky a určitě nebude chybět ani pozvánka na Radio Campy Frekvence 1, protože je to neuvěřitelné, ale už za 2 dny odstartuje letošní první Radio Camp, tak doufám, že tam budete.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: roku Richard Miller a Kayvan Tásler. Hrajeme to nejlepší z muziky. Teď je tady slibovaná pozvánka.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Na naše Radio Campy Frekvence 1, ano, slyšíte správně. Máme 11:45, tak pojďme. Pojďme se podívat třeba do kempingu Rožnov pod Radhoštěm, protože tam budeme startovat už tuto středu. Je to neuvěřitelné. Dneska máme pondělí, středu za dva dny, tyjo, je to tady. Co by dup? Takže pokud budete mít cestu okolo Rožnova pod Radhoštěm, byla by škoda se jen tak zdarma nepodívat do kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Ano, zadarmíko, prostě můžete vstoupit dovnitř a doufám, že vstoupíte tou bránou toho kempingu tamního, protože vám tam mezi 19. a 20. to budou hrát opět a Radeček. Prostě si zadarmíko můžete užít koncert v kempingu Rožnov pod Radhoštěm mezi 19. a 20. a stejně tak celé naše vysílání od dvou odpoledne, které budeme přenášet živě. Startujeme, ještě jednou připomínám, tuto středu 8. července, ale s tím, že ty další následující kempy budou každou středu až do konce prázdnin, až do 26. srpna. Takhle budeme vlastně pokračovat. Třeba 15. července budeme v kempingu Lipno-Modřín, 22. v kempu Stříbrný rybník a tam pro změnu bude s námi Michal Hrůza. Budeme pokračovat v kempu Strážnice 29. července, stejně tak 5. srpna v kempu Pohoda s Adamem Ďuricou. Aby toho nebylo málo, tak budete tancovat do samého rána taky v kempingu Vranovská pláž 12. srpna, tentokrát s Xindlem X, anebo pokud dorazíte 19. srpna na koupaliště a kemp pod Bořany, tak tam vám zapije Petr Bende. Všechno zakončíme 26. srpna v kempu Kristýna s Marpem. Takže vybírejte na webu frekvence1.cz z těchto zastávek a určitě minimálně na jednu doražte za námi, bude to stát za to, protože vás čeká nejenom tohleto hudební překvapení, ale třeba během dne táborák, opékání špekáčku, soutěže, oblíbené kelímky štěstí a tak dále a tak dále. Takže opravdu je z čeho vybírat a startujeme už tuto středu, je to neuvěřitelné.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
1: Přepracovaná kolegyně.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme

0: To nejlepší z muziky UK a taky Kim Wilde na frekvenci 1:30 po 11:30. Svátek, nesvátek, také dneska budeme volat Tomáše Fílu, už za chviličku se s ním telefonicky spojíme, protože frekvence 1 a Coca-Cola opět vrazila za vámi. A v podstatě celý tento týden opět náš kolega Tomáš Fíla bude jezdit s naloženým autákem výher a kdo ho odchytí jako první, tak toho vyhraje poměrně dost. Co konkrétně, řekneme si za chviličku i s Tomášem na telefonu, ale ještě předtím se aktuálně podíváme na dopravu, jak to vypadá.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Protože i na státní svátek se bohužel bourá.
2: Dopravní nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 228. kilometru dálnice D1 na trase Vyškov-Brno. Pokud jedete z Prostějova, zdržení okolo 15 minut, s 20-minutovým zdržením pak počítejte, pokud jedete z Přerova. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky Roxette, Listen to Your Heart na Frekvenci 1 za chviličku 11:45. Frekvence 1 Coca-Cola opět vyráží za vámi a celý tento týden opět bude jezdit náš kolega Tomáš Švíla s naloženým autem výher a kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje a to si poslechněte. Nezbytnou letní výbavu, jako je pláťaná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu přidáváme pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola, ale teď už jdeme volat Tomáše Fílu, který svátek, nesvátek je připraven, kde konkrétně, kam dneska vyrazil takhle v pondělí 6. července na státní svátek a koho tam má jako prvního, tak to nám řekne právě teď, alespoň doufám, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům dnes z Břeclavy, kam jsme dorazili za našimi posluchači se všemi cenami, o kterých si před malou chvílí mluvil. A já už tady mám dnešního vítěze. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, Luboš.
1: Luboši, co jste dělal, když jsme ráno hlásili v rádiu, že přijedeme dnes právě sem za vámi do Břeclavy?
2: Akorát jsem snídal a slyšel jsem, jako, že bych náhodně mohl něco vyhrát, tak říkám, no tak půjdu se projít. Náhoda je blbec, uvidíme, no, a vyhrál jsem.
1: A vidíte, ve vašem případě to žádný blbec není, protože vy získáváte celou nálož cen a samozřejmě k tomu i plato nápojů Coca-Cola. Líbí se vám to, máte z toho radost?
2: No mám velkou radost, jako úplně skáču, ale všechno nerozdám jako dětská, nechám si třeba ruční, ten je pro nich až moc velký a zbytečný, oni se mají opalovat.
1: Slyšíte to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli sem do Břeclavy. Zítra budeme zase někde jinde, kde se rozvíjíte v ranní vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit. No a mějte krásný zbytek dnešního dne, ahoj!
2: Všechny vás zdraví, Frekvence 1 a soutěžte, ať vyhrajete jako já!
0: Přesně tak, náhoda je blbec, vidíte. A Luboš vyhrál všechny naše dárky, takže pravda se ukázala, my gratulujeme. A třeba, jak říkal vlastně on sám, tak pokud budete soutěžit i vy ostatní, budete mít stejné štěstí jako Luboš právě dneska. Obrovská gratulace ještě jednou. Mistrovství světa mimochodem je ve fotbale v plném proudu, tak si můžete vychutnat i pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Max. Právě tam můžete sledovat zápasy, můžete fandit, můžete zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte a my přejeme hodně štěstí.

0: To nejlepší z muziky United a taky Prince Ital Joe a Marky Mark, tak za chviličku pravé sváteční poledne a po zprávách od nás třeba v úvodu Krištof, Britney Spears nebo taky Elton John.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Připravil je Ondřej Albrecht. Hezké poledne.
3: Hezké poledne. Se strážci v Národním parku České Švýcarsko hlídkují také němečtí policisté. Generální tajemník OSN varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. A na dálnici D1 se ještě stále zdržíte v koloně u Vyškova. Se strážci v Národním parku České Švýcarsko hlídkují o prázdninách čeští i němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyráží na čtyřkolkách. Zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje nebo z Prahy na koních. Vybrané lokality mapuje policie i s pomocí dronu. Společné hlídky se v neděli zaměřily hlavně na dodržování pravidel pohybu v Národním parku, uvedla na webu severočeská policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Hasiči dnes dopoledne asi po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru, informovali na síti Trec. Hořet začalo v neděli večer. Dvě desítky lidí z okolních domů záchranné složky evakuovali. Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci v Ženevě uvedl, že AI je experimentem na společnostech, který se uskutečňuje bez plánu a souhlasu, uvádí agentury. Podle něj světové instituce nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povoli lidí, ale dokáží se sami řídit. Vyzval také, aby ti, kteří umělou inteligenci vytváří, nesli za své počínání odpovědnost. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které hrají od 17 v Brně. Pokud nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem se začátkem v 8 večer.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Na teploměru dnes bude svítit hodnota kolem 19 až 23 stupňů Celsia, na jeho Moravě to může být až 25. Bude zataženo až oblačno, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, ve Slezsku ojediněle přijdou také bouřky.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Komplikace jsou ještě stále u Vyškova na dálnici D1, je tam kolona mezi 230. a 227. kilometrem, už se ale postupně rozjíždí. Dopoledne se tam stala totiž dopravní nehoda, která zablokovala provoz. A každopádně teď se ještě zdržíte taky při cestě z Pelhřimova k dálnici D1 po silnici 1/34. Na 90. kilometru je tam kolona zhruba na 20 minut. No a aktuálně je momentálně silný provoz a kolona také na obchvatu Jihlavy ve směru k dálnici D1 na 172. kilometru. Zdržíte se tam zhruba 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Tak pojďme na to 3 minuty po 12. Ještě jednou krásné sváteční poledne. V pátek vlastně těsně před víkendem tady u nás za mikrofonem v rádiu měl velký úspěch můj pejsek. Já jsem mu vlastně udělal nádhernou fotku, dokonce si sedl na židličku, vzal si sluchátka, seděl před mikrofonem, no občas si tady do toho zafunil a tak dále. Mělo to vlastně velký úspěch, vy jste mi pak posílali zprávy a srdíčka, bylo jich asi milion. Já jsem totiž tu jeho fotku dal na svůj Instagram, Robin Sobek, a takový úspěch jsem nečekal. Ten důvod už teď vlastně můžu klidně říct, že jo, po víkendu, proč tady se mnou v pátek byl ve studiu přímo. pan Cezar, protože jsem ho hned potom vlastně vysílání pátečním odpoledním vzal do Varů na jeho první filmový festival, aby si taky užil červený koberec, co jenom rádio, ale i ten kobereček si chtěl vyzkoušet, tak jsem ho tam vzal. No a jak si to tam užil, pokud vás to zajímá, tak na to se vlastně můžete v jednom minutovém videjku podívat, teď klidně taky jako opět na mém Instagramu, protože jsem mu udělal takový malý sestřih, jak si to tam pěkně šine po varech až na kobereček, včetně nějakého toho koncertu, konkrétně Davida Kolera, bylo to úžasné, tak mrkněte, pokud chcete, máte chuť a čas a máte sociální sítě, máte Instagram, klikněte si na ten můj Robin Sobek a tam už to všechno zase uvidíte. Když vás to tak bavilo v pátek, třeba vás to bude bavit i v pondělí, kdo ví, každopádně doufám, že vás hlavně bude bavit to nejlepší z muziky, sliboval jsem Elton Johna je tady, sliboval jsem Britney Spears je tady, sliboval jsem Krištof jsou tady právě teď.
2: To nejlepší z muziky a Robin

0: Frekvence 1.
1: Vník se odstěval do útolce.
0: Filmový odborník.
2: Je tady váš oblíbený filmový odborník, taky na státní svátek se ho dáme a užijeme. V případě, že někdo z vás napřímo poslouchá, má rád filmového odborníka, rád si třeba odnese i ten titul. No a vůbec, pokud milujete české, československé, staré, dobré snímky, filmy, seriály nebo i pohádky, tak volejte právě teď na 257 400 999, protože si k obědu dáme, ke svátečnímu obědu dáme malý sváteční předkrm v podobě právě dvou ukázek. Tak pojďme na to, kdo se dovolal dneska jako první, kdo je tam, hezké odpoledne, kdo se dovolal? Haló, kdo je tam?
3: Tady Martin.
2: Martine, odkud?
3: Z Písku volám.
2: Super, tak jo. No jak trávíš sváteční poledne vlastně, řekni, v Písku?
3: No. Jsem na skladě, pracuju a poslouchám právě.
2: Jo, takhle.
3: Odborníka.
2: Takže ty makáš normálně dneska? Stejně jako my v rádiu. No vidíš, to jsem nečekal. Já myslím, že máš volno, užíváš si obídek a u toho si voláš pěkně, aby si to zpestřil takovým předkrmem. A ty voláš z práce. Dobře, no tak jo, tak si dej chvilku pauzu pracovní, to můžeš, na to máš nárok, ne, podle zákona, takže v pohodě.
3: To můžu, vedoucí mi to dovolil, takže v pohodě.
2: Hele, vedoucí je vedle stejně zavřený v druhé místnosti a poslouchá. Že jo?
3: Jo. Určitě jo.
2: Že jo.
3: Já to mám tady napsaný na tabule, už se pokouším nějakou dobu dovolat, vždycky, když to uhádnu, tak se nedovolám a teď se mi to podařilo dovolat, takže věřím tomu, že to teď neuhádnu.
2: Ne, počkej, to se zvědav, to se ne, hele, já jsem zvědav, jak to dopadne, ale mohl bys to trefit. Není to nic složitého, ale je pravda, že nevím, jestli holduješ starším filmům nebo spíš těm novějším, to nevím.
3: Obojí, starší a novější.
2: Jo, dobře, tak v tom případě by se mohl trefit i ukázku z 30. let. Poslouchej. Oh. No, už ten vzdych mluví za vše. Poslouchej, pozorně.
4: Halo, Eliško, já jsem se vás chtěl něco hrozně důležitého zeptat. Totiž tady jsou dvě možnosti, víte, tedy buď to, že se vás zeptám, anebo že budu mlčet. A proto tedy jsem se rozhodl, že se vás zeptám jako obyčejně. Jestli byste si mě nechtěla vzít.
5: Ne, jako obyčejně ne.
2: Vůbec mě to pobavilo, ta ukázka, už jenom ta dikce vlastně, ta mluvy a tak dále, a pak ta pointa. No nic, ze kterého je to filmu?
3: No, tak to se obávám, že zrovna tohle netypnu.
2: Ne. To byla rychlovka. To jsem upřímně nečekal. Já jsem si říkal, že by si Martine mohl, ale je to vlastně snímek Martina Friče z roku 1939 a je to film, ve kterém si zahrala Nataša Golová hlavní roli a taky Oldřich Nový. Je to vlastně taková, řekl bych, až klasická dvojka, ale jinak tam bylo mnohem více samozřejmě zajímavých herců a hereček. Když řeknu, že Eva Norová se vrací domů z penzionátu, protože její teta bude mít narozeniny a ona pro ní chystá nějaké překvapení, tak už ti to něco řekne, nebo taky ne?
3: Eva Tropí hlouposti, mi radí paní.
2: No, Eva Tropí hlouposti je správná odpověď. Tak prosím tebe. Ta paní si zaslouží normálně minimálně potlesk. Minimálně. Co je to za paní? To tam máš kolegyně někde v práci, ve skladu?
3: Ne, to je přítelkyně, učitelka.
2: Co to je, třídní učitelka?
3: Ne, přítelkyně, učitelka.
2: Jo, přítelkyně. No tak jo.
3: Ona má prázdniny, tak šla se mnou mi pomoct.
2: Ježíš, to je super. Hele, tak no, vidíš, kdyby byla rychlejší, tak si mohl mít vlastně uznanou správnou odpověď. Je to škoda, že si ji hned nepřivzal k tomu telefonu, že tam volá někde zpovzdálí. Ona to taky slyšela asi, vidí tu ukázku z toho rádia.
3: Jo, jo, ona tam poslouchá.
2: Ona tam poslouchá s tím šéfem, no nic. Martine, pojďme dál, tohle je za náma a pojďme teď zkusit druhou ukázku, jestli tady si napravíš skóre a když tak během ukázky si zavolej paní učitelku a zároveň přítelkyni k sobě, jo?
3: Určitě.
6: Kdyby měl nějakou ženskou. Ne, on se zamiluje do pruhovaný kozy.
7: Ráno se s ní producíroval na náměstí. A potom pod kostelem v obchoďáku kupovala kojeneckou láhev a dudlíka.
6: Kdo?
7: No přece ta mladá inženýrka, co je vzal na praxi.
6: Že no prosím tě, co mi to vykládáš za pitomosti?
2: No, to je všechno. Tak co, Martine?
3: Já jsem to přesně věděl, že když se dovolám, tak nemohádnu vůbec nic dneska.
2: Takže ani druhou nedáš. Co na to, dobře, no. Co na to, přítelkyně?
3: Nevěříš, že mě kroutí hlavou a taky si myslím.
2: Neví?
3: Slunce se natypuje.
2: Ne. Kde pak, kde pak, kde pak. To ne, to jsme úplně vedle. Tohle natáčela Marie Poledňáková, Tohle není Slunce seno, tohle nedělal pan Troška. Tohle je československá komedie z roku 1989. A hlavní postavou je takový starý zoolog. Montelík se jmenuje. Jemu se říká vlastně Monty. No a seznámit se s ním vlastně můžete v okamžiku, kdy se od něj odstěhuje jeho žena Josefína, protože už má dost problémů, kterým působí zvířata ze zoo. No.
8: Takže paní Vláka, dva lidi v zoo.
2: Dva lidi v zoo je správná odpověď. To je zvláštní, že vždycky tam zezadu někdo huláká tu správnou odpověď, no. Ale samozřejmě, až když řeknu nějaký děj toho snímku. No tak dneska úplně pšenka nepokvete teda, musím tě zklamat, co se dá dělat, ale věřím, že když budeš poslouchat zase u rádia a nedovoláš se, tak budeš všechno vědět, že jo?
3: Jo, určitě jo. Já to poslouchám už tak rok a půl pravidelně každý den.
2: Ach jo, já nemůžu. No dobře, no tak to je takový zákon schválnosti. Já ti budu hrát to nejlepší z muziky. Předpokládám, že to pošleš přítelkyni, tu písničku.
3: Ano, ano.
2: Jo, super. Taky tobě, já ti to rychle utíká v práci a zase někdy zavolej, jo?
3: Určitě.
2: Tak jo, tak hezký taky svátek, měj se, ahoj.
3: Taky, ahoj.
0: Jak se do rádia volá,
9: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
9: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
9: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
9: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
12: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
0: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Eiffel 65, to nejlepší z muziky, tady u nás na frekvenci 1, 3 minuty po půl jedné odpoledne. No, co rozhodně nebude chybět v našem vysílání, tak je na státní svátek, je 30 let, 30 hitů, je to tak, slovenští No Name totiž slaví letos 30 let, na 12. prosince chystají megakoncert v pražské U2 aréně, třeba se tam chystáte i vy, a kde chtějí teda zmíněné kulatiny oslavit se svými fanoušky, a právě tam také zazní všechny jejich dosavadní největší hity. My jsme se spojili se zpěvákem Igorem Tymkem na Frekvenci 1, aby nám o nich řekl pár slov, o tom konkrétně, jak vznikly, kdo nebo co je inspirovalo k jejich napsání. Prostě, jak se říká, pár slov z toho zákulisí. No a je pravda, že dnes se společně potkáme v roce 2015. Ano, zavítáme do roku 2015, kdy měli No Name velký úspěch s písničkou Život. A k té písni vám Igor Tymko samozřejmě řekne pár zajímavostí, ale to až za malou chvilku, ještě předtím třeba Venga Boys, nebo taky Damiano David, a aktuálně se podíváme také na dopravu.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy, Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Nehoda osobního vozidla do středových svodidel z Dnepru jezdnila levý jízdní pruh 228. kilometru dálnice D1 na trase Výškov-Brno. Před nehodou se zdržíte okolo 10 minut. Další nehoda osobního vozidla do svodidel se došetřuje na 258. kilometru dálnice D35 na trase Mohelnice-Olomouc. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a rad.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: vás. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Vincent, to nejlepší z muziky, taky byl Buchan Kendall. A nebo byl medley Jennifer Warnes. Další zprávy za pár sekund.
1: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
2: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dáme se právě teď minutu po 13. s Ondřejem Albrechtem.
3: Já přeji hezké odpoledne. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem zítra odlétají premiér i prezident na summit NATO do Turecka. Čínská armáda odpálila zkušebně z ponorky střelu, která nese maketu bojové hlavice, a zdržíte se na dálnici D1. Po takřka půl roku sporů mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí zítra ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Ministerský předseda tak bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Pavlův program hrad zatím nezveřejnil. Kvůli modernizaci trati od soboty 11. července do pátku 17. července nepojedou v Praze tramvaje mezi Vozovnou Střešovice a Malovankou. Zároveň se ale vrátí na trať u Pražského hradu, zatím pouze ve směru od Chodkových sadů na Brusnici. Změní se tak trasy 3 tramvajových linek. Čínská armáda dnes v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice. S odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína o tom píše Reuters. O testu ale předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou informoval diplomaty v regionu. Unie evropských fotbalových asociací UEFA uvedla, že Mezinárodní federace FIFA zrušením trestu pro útočníka Spojených států Fularina Balogna za červenou kartu na mistrovství světa překročila hranici. Rozhodnutí označila za bezprecedentní a nepochopitelné. Asociace Belgie, která má s Američany hrát v úterním osmifinále, se podle webu The Athletic proti rozhodnutí jeho omilostnit odvolala. FIFA mu změnila automatický jednozápasový trest za vyloučení proti Bosně a Hercegovině na roční podmínku, takže by mohl proti Belgii hrát. Podle médií o to americký prezident Donald Trump osobně žádal šéfa FIFA Gianniho Infantina.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Teploměr dnes bude ukazovat 19 až 23 stupňů, bude zataženo až oblačno, místy se vyskytne také občasný déšť nebo přehánky. Ve Slezsku to ojediněle můžou být i bouřky.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Se zdržením počítejte na dálnici D1 u Vyškova, kde se sice už kolona rozjela po dopolední nehodě, ještě stále je tam ale menší zdržení na 230. až 226. kilometru, zhruba na 5 až 10 minut. No a komplikace jsou při průjezdu po dálnici D1 samotným Brnem, tam necháte ve směru na Prahu zhruba 10 minut navíc kvůli hustému provozu. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Pojďme na to. Krásné sváteční odpoledne. Ještě jednou máme 4 minuty po 13. a začnu sportem, protože sleduji fotbalové mistrovství světa, které se hraje v USA, Kanadě a taky Mexiku. No a tam už znají po dnešní noci 4 čtvrtfinalisty celého turnaje. Mohu vlastně jenom připomenout, a to jsem sledoval nějak do půlnoci, možná ještě déle, teď nevím, já jsem u toho trošku zaspával, to je pravda. Norsko prostě vyřadilo po výsledku 2-1 Brazílii. Byl to naprosto šílený zápas. Jako já myslím, že to zhodnotíme se sportákem Alešem Svobodou raději až za chviličku, to bychom tady byli dlouho z toho mého pohledu. A taky Anglie staví výhru 3-2 nad domácími Mexičany. Jak říkám, vlastně tohleto letošní mistrovství je plné zvratů a plné překvapení, ale podrobnosti za chvilku. Bellbook and Kendall do té doby, Liam Payne, taky Mandraže a ještě jednou hezký svátek.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Bellbook and Candle, to nejlepší z muziky, na frekvenci 1:15 odpoledne, tak pojďme za fotbalem. To letošní fotbalové mistrovství světa, které se hraje v USA, Kanadě a taky Mexiku, už zná po dnešní noci 4 finalisty celého turnaje. Norsko vyřadilo po výsledku 2-1 Brazílii, Anglie slaví výhru 3-2 nad domácími Mexičany, no a oba úspěšné celky doplnili už dva známé postupující do nejlepší osmičky týmu, Francii a taky Maroko. Detaily ale, jak jsem sliboval, probereme se sportákem Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak velkým překvapením Aleši je, a to jsem teda sliboval, já jsem to sledoval a sliboval jsem posluchačům, že to rozebereme, sledoval jsem to až někdy do půlnoci, sice někdy na jedno oko, někdy jsem u toho usínal. Tak jak velkým překvapením je, že se Brazílie loučí se šampionátem už v osmi finále?
1: Určitě to je výrazně dříve, než se čekalo. Na druhou stranu se tušilo, že současný brazilský tým není tak silný, aby mohl myslet na titul nebo třeba aspoň na semifinále. Ani tradičně optimističtí brazilští fanoušci svým chlapcům tolik nevěřili už před startem turnaje. Naopak Norsko potvrzuje pověst černého koně turnaje. Spolehnout se může na útočníka Haalanda, ten se proti Brazílii trefil dvakrát a na turnaji dal už 7 gólů. Nicméně v utkání zářil i norský brankář Nyland, ten pokryl i pokutový kop Brazilců.
0: Ano, přesně tak, dvě hvězdy. A jedna z nich, blondětý Lachtan, jak já mu rád říkám, to prostě zařídil v obou případech. Angličané dál živí svůj sen o prvním titulu pro mistry světa od roku 1966. Tak jak velkou vlastně výzvou pro ně byli v osmifinále Mexičané?
1: No, nebylo to nic lehkého. Mexičané hráli doma, hrála pro ně podpora fanoušků i nadmořská výška. Angličané ale zahájili s velmi dobrou obranou, do půle dali 2 góly díky Bellinghamovi a nezastavila je potom po změně strany ani červená karta Kvancaha. V závěru je Mexiko tlačilo, ale bylo to spíš o takové územní převaze než o velkých šancích. Anglie své pokutové území zašpuntovala a z mraky centrů, které Mexičané do vápna sypali, si anglická obrana v čele s Colemanem a Pickfordem poradila.
0: No, my se máme na co těšit. Dneska večer od 21.00 se hraje, dá se říct, vlastně nejatraktivnější duel této fáze turnaje, zápas mezi Španělskem a Portugalskem. Tak jaká očekávání utkání provází?
1: Všichni se na to hrozně těšíme. Hodně se řeší, zda Portugalci postaví do základu Cristiana Ronalda. Dříve nedotknutelný hráč je v současných 41 letech pod docela velkou kritikou, že týmu nepomáhá a že jeho egoismus už přesáhl nesnesitelnou mez. Favoritem na postup jsou pro mě, a samozřejmě nejenom pro mě, Španělé, které nečekaná remíza s Kapverdami na start turnaje probrala od té doby dvě výkony nahoru. Naposledy proti Rakousku odvedli Španělé takřka dokonalý výkon. Já myslím, že si s Portugalskem poradí.
0: No tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Určitě po včerejšku budu hodně zvažovat, jestli vsadím na remízku. A každopádně my další sportovní novinky rozebereme společně v éteru Frekvence 1 zase ve středu odpoledne, tak to se budu těšit a do té doby naslyšenou.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: To nejlepší z muziky Cut & Crew. Máme 4 minuty po půl druhé odpoledne, byl medley, před námi Jennifer Warrens, dáme se taky UB40, bude i Poetika. Aktuálně se podíváme na dopravu a rozhodně vás budeme zvát i na Radio Camp Frekvence 1, který pro ten letošní rok úplně jako první startuje už tuto středu v kempingu Rožnov pod Radhoštěm, tak se nechte pozvat. Teď pojďme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hodě osobního vozidla došlo na 331. kilometru dálnice D1 na trase z Ostravy do Olomouce. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. Další nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 6. kilometru dálnice D8 ve směru do Prahy. I zde se průjezdem nezdržíte. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Bill Medley, Jennifer Warnes, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, máme 1:45 odpoledne. No a už tuto středu, to znamená za 2 dny, opravdu, uteklo to jako voda, budou startovat, nebo bude startovat první letošní rádiokem Frekvenci 1. A to úplně první zastávkou je Camping Rožnov pod Radoštěm. Zkuste si to nějak poznačit do diáře, do kalendářů, v případě, že máte chuť a čas a nemáte to do Rožnova úplně z ruky, není to úplně daleko, tak se tam zastavte, protože to bude stát za to. Můžete se vlastně mrknout, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1, můžete se podívat pod ruce mým kolegům, od 2 hodin se na vás bude těšit. Konkrétně Veronika Lhutová a taky Ondřej Kubala a od 19 hodin bude hrát opět Radeček Trio. Ano, tato kapela vás bude vlastně provázet na prvním letošním rádiokampu Frekvence 1 mezi 19. a 20. Čekají na vás soutěže, letní pohoda, táborák, špekáčky, bude tam ovocný bárek, na závěr taky afterparty. Je ten program, myslím, víc nějak bohatý. Pokud by vás zajímaly i ostatní lokace, ostatní zastávky našich letošních rádiokampů Frekvence 1, tak se podívejte, není nic jednoduššího, než na web frekvence1.cz, protože tam píšeme úplně o všech zastávkách, včetně všech interpretů, kteří vás budou provázet až do konce prázdnin, do konce srpna na našich rádiokampech, vždycky mezi 19. a 20. Na tom se vůbec nic nemění. Tak, co se bude měnit právě teď na státní svátek u nás ve vysílání? No tak to jsme vlastně my, ano, moderátoři, protože mikrofonu se ujme za chviličku Jana z Vojtu a budu vás provázet tím svátečním odpolednem. Ode mne je to pro dnešek úplně všechno, mějte se, smějte se, já vám docela tady budu ještě servírovat to nejlepší z muziky. No a jak říkám, po zprávách odpolední vysílání a já se budu těšit zase zítra dopoledne.

0: 14. hodina, vy posloucháte Rádio Frekvence 1, skvělá muzika je připravena. Třeba Jason Derulo, taky Bruno Mars, anebo Phil Collins. A protože...
1: 14 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Já mu do toho mluvím. Je tady Ondra Albrecht, to má pro nás zprávy.
2: Hezké odpoledne. Lidé si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa. Bratislava se nezapojí do financování vojenské pomoci Ukrajině a zdržíte se jen krátce na dálnici D1 u Brna. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je zároveň i státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé Kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční také bohoslužba v Betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají také Husovy oslavy v jeho rodišti Husnici na Prachaticku. Český zbrojář Michal Strnad vyjednává o koupi 14% podílu v italském výrobci pneumatik Pirelli od jeho největšího akcionáře čínské státní firmy Sinochem. S odkazem na své zdroje o tom informuje agentura Bloomberg a další média. Italský deník Corriere della Sera v pátek přinesl s odkazem na zdroje zprávu, že odkoupit část podílu v Pirelli se spolu se Strnadem chystá i další český podnikatel Pavel Tykač. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO. Bratislava se ale nezapojí do financování vojenské pomoci na Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po dnešní schůzce s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Nezvyklý boj s časem vyhrála ve Wimbledonu americká tenistka Coco Gauffová a poprvé se dostala do čtvrtfinále. A to pouhé 2 minuty před možným přerušením. Na nejslavnějším turnaji totiž platí pravidlo, že po 23. hodině už se nesmí pokračovat. 22-letá Gauffová stihla bitvu s Belindou Bencicovou ukončit v neděli večer těsně před limitem a přiznala, že tlak byl hodně nepříjemný.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude 19 až 23 stupňů Celsia, čekáme taky oblačnost a místy může i zapršet. Ve Slezsku se můžou ojediněle objevit také bouřky. Během zítřka potom bude opět zataženo až oblačno s občasným deštěm a přeháňkami. Teploty zítra budou kolem zhruba nějakých 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Jdem na silnice, zatím se zdržíte jen krátce za Vyškovem na dálnici D1 ve směru na Brno, na 213. kilometru. Je tam hustší provoz ve zúžení, kolony se ale příliš netvoří, zdržení je do 5 minut. Aktuálně jsou kolony taky na silnici číslo 6 při výjezdu z Karlových Varů ve směru na Prahu zhruba na 5 minut. Tak šťastnou cestu, teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu. Hezké odpoledne. Pondělí 6. července, státní svátek a my jsme tady.
0: A my jsme tady zase.
1: My jsme tady zase.
0: No... Já myslím, že to nevadí.
1: Já myslím, ne, naopak, já jsem se těšil, protože já mám rád, když mohu vést plamenné řeči 6. července.
0: Tady to bude jiskřit. Ne, je teda pravda, musíme říct na rovinu, že vždycky, když je státní svátek, tak tady v rádiu je totální bezvládí. Nepotkáte nohu.
1: Takovej void, jak se říká, prostě taková bublina, kde nic není, jen nikde my dva.
0: Jo, je to vlastně, jsme tady my dva, zprávář, vedle v rádiu, teda taky dobře nějaký kolegové, pak tamhle naproti na bontonu taky nějaký kolega. Ale jinak tady vlastně nepotkáš ani nohu, to je, jako je to sympatický.
1: Na recepci sedí dáma, která když mě zahlédla, jak jsem kráčím, tak jako nevěřícně.
0: No. Tak jsou i tací, kteří prostě dneska 6. července šli do práce.
1: Ne, samozřejmě spousta z vás, kteří musíte 6. července do práce.
0: Ano.
1: Ať už pracujete v nemocnicích,
0: no, myslím si, že na nemocnice, přesně. Jako,
1: z hasiči, záchranáři.
0: Prostě, řidiči. Jako
1: řidiči MHD, městka, ano. No, já jsem přijel tramvají, že jo. Takže.
0: Jako jsou lidi, kteří chodí prostě do práce třeba i na Štědrý den, chápeš to?
1: No chápu. No. Takhle 6. července se mi to chápe lehko.
0: Tak pojďme si to udělat hezky, máme pro vás spoustu zajímavých témat, skvělou muziku a přání hezkého dne.
1: Dobrý den.

0: státní svátek a vy jste s rádiem Frekvence 1. To jsme moc rádi, tak si pojďme povídat.
1: Já bych si hned takhle 6. července z kraje chtěl povídat o grilování.
0: No, to se hodí. No,
1: jistě, jako zapálit oheň 6. července.
0: Jo, takhle.
1: Ne, ale my jsme se o tom bavili.
0: Ty jsi do toho nějaký zapálený.
1: Já proto přímo hořím.
0: To jsou prostě takový fórum.
1: Ještě bychom mohli...
0: Co bychom dělali, kdyby se oběsili? Nebo kdyby ho oběsili?
1: No to bychom se bavili o houpačkách, no ale... Ne, pardon, to bylo hodně...
0: Můj kluk mi slíbil, že až uděláme zahradu, že mi tam pořídí houpačku.
1: Jo, vidíš, tak. ale takovou tu noblesní nějakou, prvorepublikovou by to chtěla, ne?
0: No mně by se líbila, jako,
1: nebo takovou tu klasickou na řetízkách?
0: Ne, mně by se to vlastně líbilo i ta klasická, no. Já nevím, jestli to míváte stejně, ale já když vidím třeba někde na dětském hřišti nějakou přesně takovouhle houpačku, tak se mi vybaví, no mají asociace z mateřské školky, když jsem... Bažila potom se dostat na tu houpačku, protože bylo třeba 20 dětí na jednu houpačku, museli jsme se střídat a
1: jasně,
0: já jsem vždycky strašně chtěla přijít na řadu.
1: Jo.
0: To jsme trochu odbočili, víš?
1: No, vidíš, ale o tom jsme se bavili minulý týden, totiž, že bychom se měli vrátit k těm koníčkům z dětství.
0: A jsme u toho, no, tak beru si to k srdci. Léto. V rytmu Frekvence 1. Jak se do rádia volá, tak se z rádia ozývá. Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit? Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit. Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte? Stáhněte si aplikaci Frekvence 1. Nahrajte vzkaz. A už jsme v kontaktu. Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty...

při každém slově. Přibíráš míčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich je stany v činy a já tu zůstanu. Ztracené malý světla, to třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: Frekvence 1. Před malou chvílí jsme nakousli téma, od kterého jsme odbočili k houpačkám, po kterých Jana touží. Ale já jsem zmiňoval grilování. A právě protože dneska je 6. července, tak mě napadlo, zkoušeli jste někdy na otevřeném ohni grilovat husu?
1: Hele, ne, ale kachnu.
0: Kachnu?
1: A já vlastně tak, já jsem u toho nebyla. Já to znám jenom zprostředkovaně.
0: No, no.
1: Tak, zkoušeli jste to někdy?
0: Tak já nevím, kdy jindy než 6. července, že jo? By se to mělo zkusit, ale... Husa na ohni.
1: Já myslím, ne. Že po tomhle vysílání si všichni budou pamatovat, no. Že 6. je ten hus a 5. jsou to dva rozvěsci.
0: Cyril a Metoděj, no. Ty rozdělaj oheň a takhle. Ne, já jsem si to hledal, jestli je to vlastně vůbec možný, protože na ohni většinou jako děláme kuřata, že jo? A husa je možná, a je to naopak jako doporučuju, to, že to maso je hrozně dobrý, ale nesmí to být na přímém ohni.
1: Jasně, aby to...
0: Protože ona je hodně tučná, no, že jo? A když vám z toho ten tuk skape do toho ohně, tak oheň se vznítí, že ano, a husu upálí. Pardon. Ne. Ne, tak to berte jako takový kulinářský...
1: Upálená husa, popáte.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Na státní svátek posloucháte Rádio Frekvence 1. Pojďme se ještě vrátit do třetí pokus, takové to seriózní grilování, což ano. Je vlastně taková letní kratochvíle, která každýho baví.
1: Jasně. My jsme grilovali, ne tenhle víkend, to jsme byli pryč, ale minulý víkend předtím.
0: A jsi takový ten, co si k tomu grilu stoupne a všechno to odbaví?
1: Jo, jsem, no.
0: A žena
1: jsem.
0: Pak přijde a všechno to nádobí umeje
1: ne,
0: a uklidí.
1: Ne, myčku máme, ale já jsem takovej, že vlastně já mám rád, když si to jako nachystám na to grilování.
0: Jasně. A nikdo ti do toho nesmí mluvit.
1: No, takhle, jako já si nachystám to maso a ty věci, co se dávají na ten grill. A žena se vždycky jako třeba zeptá, jestli má udělat salát. Já říkám, tak jo, tak ho udělej. Jakože prostě mám o práci mít.
0: Ale ta operace, no, nebo ten proces, to je tvoje.
1: To jako. Začíná to u mě už plánováním a nákupem. Jo, jakože nejsem takovej ten, co přijde ke grillu, kde je všechno nachystaný a nechám se oplácávat. Ale pozor, my jsme zjistili, že poslední dobou skoro nejíme maso a platí to i o tom grilování. Mm-hmm. Že jak přišly ty vedra,
0: tak
1: vlastně jako po tom masu člověk ani netouží. A my, jak jsme grilovali, tak jsme vlastně dělali sýry. A nejenom hermelíny, a třeba ty halumy, že jo, jak se dělají ty sýry. Zeleninu jsme grilovali. Jo, to vám je taková dobrota.
0: Já jsem si teď vzpomněla, nevím, jestli jsem ti to už vyprávila.
1: Ale i náš mladý to jí. Jakože sám jako říká, že si dá radši zeleninu než maso.
0: My jsme byli na oslavě narozenin a tam, že se budou grilovat romadůry.
1: No, to muselo být voňavý.
0: Pozor, jenomže ono se stalo to, že ten romadůr, my jsme je dali vlastně na ten alobál a ten romadůr se celý jako roztekl.
1: No.
0: Ono se to roztekl, takže no. Z toho bylo vlastně jaký fondý až.
1: No, jasně.
0: A bylo to strašně, to smrdělo, prostě po celý té zahradě.
1: Ale bylo to strašně
0: bylo
1: dobrý.
0: To strašně dobrý. A teď jsme se tam, jak vosy se běhly s těma kusama toho čerstvého chleba, když se do toho namáčel. Jako to byla největší dobrota. Tam prostě jako nějaký flákuty masa. Ať to jde stranou, tohle bylo prostě nejvíc celý oslavy.
1: A když už jsme u toho, já nechápu lidi, kteří si ogrilujou hermelín a pak ho jedí vidličkou a nožem. Ten hermelín se má nahoře roztrhnout. A jak je vevnitř tekutý a horkej, tak do tohoto čerstvý pečivo.
0: Ježiš, to bych si dala. Teď oni vlastně prodávají vyloženě hermelín na ten grill i s tím kořením,
1: jasně.
0: Že jo? Tak to tak jako promyšlené.
1: To já jako nemusím to koření. Já si dám klasický, mě chutná ale prostě samotný.
0: To koření je fantastický, to někdy zkoušej, to je fakt strašně dobrý. Normálně to trošku smíchat z olejem a pak si to tam trošku nakydat.
1: Jo.
0: Je to velkou. Já bych si dala.
1: Pokud jste dneska ještě neobědvali a jídlo máte v nedohlednu, přejeme vám hezké odpoledne.

0: Frekvence 1 celé léto rozdává dobroty.
1: Dobroty v tomto létě, ideálně něco k pití samozřejmě a nějaké ty věci, které by se vám v létě mohly hodit, protože i letos Frekvence 1 a Coca-Cola spojili své síly.
0: Tak hele, třeba taková deka, jo. Tak ta si myslím taková ta plážová deka, no, kdy máš ze spoda takový to, jak jsem říkala, takový, vypadá to jako
1: alobal. Protiskluzová. Odrážedlo na slunce.
0: Tak tam mě by se teda hrozně hodila, tyjo, to je super věc.
1: A to je karimatka, ne?
0: Taková, ne, to není karimatka, to je taková plážová deka, však vypadá ta plážová deka.
1: Jo, že má ten aluminiovej boky.
0: Přesně tak, že, jakoby, jeden, že ne, no. Se neprosákne.
1: Jasně, že neprosákne. Nepropustná. Nebo, takže když se na ní mokrý lehnete, tak v tom mokrým zůstane, takže to nemá kudy odtít.
0: A pak jste krásně zapařený.
1: No jasně.
0: Prostě to prostě léto úplně hodobážou.
1: Léto propaříte. Tak samozřejmě plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola jsou také ve hře, že?
0: No a taky voucher do restaurace Food Marks za 500 korun.
1: A k tomu je pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. To je potřeba, když Coca-Cola.
0: Tomáš Fíla všechno tohle rozdával, my se ptáme, jak to dnes probíhalo. Ahoj Tome.
2: Ahoj. Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravím z Břeclavy, kam jsme dnes dorazili za našimi posluchači a vezeme jim toho opravdu hodně. Luxusní sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku. Vezeme jim taky 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Mart a k tomu plato nápojů Coca-Cola. A já už dnešního vítěze, který jako první přišel a dotkl se našeho auta, mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, jmenuji se Luboš.
2: Luboši, my vás zdravíme a hlavně gratulujeme, protože vy jste splnil veškeré podmínky soutěže. Vy jste přišel jako první, dotkl jste se auta. Máte radost, protože tohle všechno, o čem jsem mluvil, to získáváte.
3: Mám velikou radost, samozřejmě, že i haranti budou mít radost, takže užijeme si to celé léto, co to půjde.
2: No tak skvělý, slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli do Břeclavy a zítra budeme zase někde úplně jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a s Lubošem se s vámi loučíme z Břeclavy, ahoj!
3: Ahoj, zdraví Frekvenci 1 a soutěž se, hrajte o ceny jako já.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání, kde se dozvíte, kam pojedeme příště.
0: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Food Marks.
1: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

které se vymykají zdravému rozumu. Chybět nebudou zmatky, nedorozumění ani pořádná dávka komediálních malérů. Každý všední den od 19 hodin patří na televizi Seznam oblíbenému seriálu Věřte, nevěřte. Tajemné a nevysvětlitelné příběhy plné záhad, napětí i překvapivých rozuzlení. Pravda může být někdy dobře skrytá a vymyšlený příběh může zmást i zkušeného diváka. Dívejte se a hádejte. Od středy zařazuje televize Seznam do odpoledního vysílání druhou řadu amerického seriálu Vražedná čísla. Každý všední den od 14 hodin a 10 minut bude matematik Charlie společně se svým bratrem Donem z FBI využívat matematické modely a logické postupy při řešení složitých kriminálních případů. Čtvrteční večer nabídne televize Seznam o 20 hodin a 10 minut českou komedii Když Burián prášil. Vlasta Burián se představí jako baron Archibald Prášil, vášnivý lovec, nepřekonatelný vypravěč neuvěřitelných příběhů, příkladný manžel a starostlivý otec. V mládí si ale vedl značně nevázaně a tak má jeho komorník za úkol tajně posílat včas alimenty. Jeho pečlivě skrývaná tajemství z minulosti však jednoho dne výjdou najevo. V režii Martina Friče exceluje nejen Vlasta Burián, ale i Oldřich Nový nebo sestra Lídy Bárové Zorka Janů. Střeštěná italská komedie, záhadné příběhy v seriálu Věřte, nevěřte, složité matematické modely v seriálu Vražedná čísla i Vlasta Burián jako nezapomenutelný baron Prášil. To je váš týden.

0: Blíží se nám 15. hodina. I na státní svátek po 15. hodině doporučíme zajímavá témata, zajímavé informace.
1: Mám tady doporučení, kam, pokud ještě nemáte jasno, a takový lidi jsou, že ještě nemají jasno, kam vyrazit na dovolenou, tak mám pro vás tipy, kam vyrazit, aby vás to nezrujnovalo a přitom zažijete vlastně jako úplně exkluzivní dovolenou po Evropě.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: Myslím, jako cukr.
0: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Poslanci budou tento týden rozhodovat o růstu rodičovského příspěvku. Evropská unie vysílá 4 hasicí letouny na pomoc s rozsáhlým požárem na jihu Francie. A zatím se jezdí bez větších kolon a zdržení. Provoz je sváteční. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Sněmovna bude znovu také hlasovat o kontroverzní předloze k veřejným rozpočtům, kterou jim vrátil s úpravami Senát. Tropická vedra poškodila frekventovanou cyklostezku mezi Zlínem a Luškovicemi. Jak napsal server Novinky.cz, betonové desky se vlivem vysokých teplot rozpínaly, zapřely se do sebe a místy se zvedly až do výšky více než 40 cm. Město nebezpečné místo provizorně ohradilo. Někteří cyklisté tudy ale dál projíždí a betonovou překážku využívají jako skokánek. Radnice zatím neví, kdy bude cyklostezka opravena ani kolik práce budou stát. Evropská unie vysílá 4 hasící letouny na pomoc s rozsáhlým požárem na jihu Francie. Oheň už zasáhl asi 4,5 tisíce hektarů, tedy více než čtyřnásobnou plochu oproti požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022. Úřady tam evakuovaly kolem 10 tisíc lidí. Kvůli plamenům se část cyklistické Tour de France uskuteční bez diváků. Požár se šíří v těžko přístupném horském terénu a jeho postup podporuje silný vítr, vysoké teploty a sucho. Hasící letouny přiletí z Kypru a Švédska. Fotbalisté Kolumbie a Švýcarska v úterý od 22 hodin našeho času obstarají závěrečný osmifinálový zápas mistrovství světa. Oba týmy jsou na turnaji ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku ve výborné formě. Ze 4 zápasů ztratili za jedinou remízu. Duel ve Vancouveru bude posledním mimo území Spojených států, kde se odehraje zbytek šampionátu.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
5: Během zítřejšího dne bude ještě stále polojasno až oblačno, vyskytne se také občasný déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností se na severu a severovýchodě Česka zítra vyskytnou opět bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny republiky. Teploty přes den ale do té doby ještě můžou místy poskočit až na 26 nebo 30 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Zatím se jezdí bez zdržení a bez kolon. S menší komplikací počítejte na Pražském okruhu kolem 6. až 10. kilometru. Je tam hustý provoz, ale zdržíte se maximálně do 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana a Vojta.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Taky po 15. hodině jste s rádiem Frekvence 1, budeme se věnovat dovolený, protože přeci jen je období, kdy se na dovolenou jezdí. I když teda já to mám tak, že já vlastně ten červenec a srpen na tý dovolený trávím úplně nejmíň ráda.
1: Jenomže zase na druhou stranu, ono je to logický, když mají děti prázdniny.
0: No, já to chápu, jste limitovaný dětma. No.
1: A já jsem teda někde zaslech takovou úvahu, že by se prázdniny měly třeba i kvůli tomu, že i tady v létě je už jako strašný vedro, že by se mohly posunout třeba buď na přes září, anebo přes červen.
0: Aha, jo? Že by se úplně šoupli.
1: Že by se šouply, anebo že by se třeba rozdělili prázdniny. Ale to zase by znamenalo, že prostě v jednom z těch horkých letních měsíců by děcka chodili do školy a to jim udělat nechcete, že jo?
0: Jenomže, víš co, jako dokážeš si představit, že nastane taková ta fáze, že jako budou chodit, nebudou, budou, nebudou.
1: No právě, jako to by bylo jako, já bych jim je teda prodloužil ty prázdniny.
0: Celý září je dostáváš do módu, učíme se, no, končí to na Vánoce, že jo?
1: No, a celý srpen se je snaží skrotit, protože už se vidí na prázdninách, že jo?
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, pojedeme na dovolenou, co říkáte?
1: Já bych jela.
0: Takhle, jako můžeme jezdit, my jezdíme každý týden na takovou jednodenní dovolenou a to je radiokemp, že ano?
1: A, to je pravda, no, ale tím se dostaneme.
0: Teď nám to začne vlastně pozítří, ve středu, první radiokemp.
1: I když tam nejsme teda ani jeden z nás.
0: Ale já si to poslechnu.
1: Je tam Verča s Ondrou
0: tam budou a myslím si, že ten start bude stát za to. No, samozřejmě podrobnosti pro vás budeme mít ještě dneska odpoledne. Nicméně, pokud necháváte dovolenou na poslední chvíli, jako třeba moje ségra, oni si vždycky vyberou termín dovolený, zařídějí si to v práci a v sobotu,
1: odjíždějí
0: a v pátek se dohadují, kam pojedou.
1: No, to je dobrý, ale.
0: Já jsem našel 4 místa v Evropě, kde nedostanete takzvaně finanční facku a přitom tam můžete zažít to, co třeba v těch vyhlášených jako destinacích.
1: A to je?
0: A to je třeba Slovinsko.
1: Mm? Je to skutečně tak?
0: No, oni říkají, že Slovinsko je jako Švýcarsko s polovičníma cenama. Co se týče jako té atmosféry. Máš tam hory, máš tam moře,
1: máš tam
0: vodní plochy, že jo, velký.
1: A je to vždycky tam připadalo už trošku jako to Chorvatsko předražený, bláznivý.
0: No tak když pojedeš do Koperu nebo do, jak je to tam vedle, ne Primošten, to je nějak, prostě do toho střediska vedle Koperu, tak to je jasný, to jsou přímořské letoviska. A když pojedeš někam třeba na Bled, na to jezero, to je taky jako ultraturistická destinace, ale jsou tam i spousty jiných míst.
1: Jako no prostě musíte, jako ve finále, když pojedete prostě kamkoliv po Evropě, ale pojedete prostě nějaký venkov, do nějaký malý horní dolní, kde není ani voda, mají tam prostě maximálně Vietnamce, tak tam vás to nezrujuje.
0: Takže Nový Zámky, výborně.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírá

0: Pojďme se, přátelé, ještě vrátit na ta místa, kde vás vaše dovolená nezrujnuje, protože těch míst je samozřejmě mnohem víc. My jsme si trochu dělali legraci, že se prostě zapíchnete někde ve středu zemí, mimo moře, mimo všechny ty letoviska, že jo. Tam to nebude tolik stát, ale zase na druhou stranu tam ochutnáte třeba vyloženě jako místní dobroty. Kuchyně. Jako má to něco do sebe.
1: A pak jsou místa, která vlastně nejsou tak nedostupná tím, že by byla nějak daleko. Je to do jisté míry jako velmi cynicky myšleno dobrodružný, ale můžete tam zažít hezkou dovolenou a to je třeba Lotyšsko.
0: Mm-hmm, takže začali jsme ve Slovinsku.
1: Slovinsko, teďko Lotyšsko, protože Lotyšsko nebo Estonsko, to je vlastně už skoro Skandinávie.
0: Takže ale... když tam pošleš všechny, ty tam bude lidí, ten maličký. Ne, Skandinávie, takže tam bude prostě foukat nějaký větříček.
1: Máte tam to moře, to severní moře, že jo, ten Balt, ale je to vlastně jako taková skandinávská dovolená za neskandinávský ceny, protože Skandinávie je hodně drahá. Mm-hmm. Pokud chcete opravdu čistěnké moře, tak pojďme hodně na jich, Černá Hora.
0: Jasně, no. A nebo no. Albánii si hodně teď chválí.
1: A Albánie je ta čtvrtá destinace, kterou tady mám. A dokonce teďko jsem se bavil s lidmi, kteří v Albánii mají záměr, že tam začnou podnikat. Že tam jako koupili nemovitost a budou to pronajímat jako prázdninový útočiště.
0: Je to ještě takový neskažený tam, že jo?
1: Je to takový, jako řekněme, neúplně turisticky objevený. Mm. A hlavně ta Albánie se ohromně snaží, protože vědí, jaký je potenciál.
0: No, jasně, no.
1: Takže oni vás tam potřebují a udělají všechno pro to, abyste se tam měli dobře. A než se rozjedou, tak to nebude moc drahé.
0: No, já jsem totiž zrovna nedávno byla u kadeřníka a seděla tam paní a vyprávěla, jak si koupili letenky do Albánie a stálo je to asi 2 500 tam i zpátky. No, což mi přijde jako super cena.
1: My jsme tam měli sousedy na dovolený, loni tam byli zrovna a soused říkal, jako ta dovolená byla chvílema trochu tyrana, ale jinak dobrý.
2: Léto v rytmu Frekvence 1. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Pojďme se, přátelé, ještě bavit o dovolených, o těch destinacích, kde to stojí za to. My jsme okusili Itálii a jak už jsem zmiňovala, bavili jsme se o tom, že je dobrý prostě jet někam do toho Středozemí. Samozřejmě ne asi v červenci a v srpnu, protože prostě je tam vedro.
1: No, ono i v těch horách nahoře, třeba nad Gardou a nad Komem. My jsme tam byli 2 roky zpátky. Byli jsme u Ledra, což je u Gardy, kousíček od Gardy. A byli jsme tam v červenci, ve vrcholném červenci. A i nahoře u toho jezera, téměř v 1000 metrech, bylo 32 stupňů. No, fakt je tam jako teplo. Mm. Jo.
0: Ale zas na druhou stranu, když jsi jako u té vody, u těch jezer, tak se to prostě zvládá nějak líp.
1: A jsou tam ty lesy kolem.
0: Přesně, ty stíny tam najdeš. No, každopádně, my jsme okusili dovolenou v Toskánsku opravdu jako uprostřed. Prostě opravdu jako... To moře bylo třeba 2 hodiny od nás, 1 hodinu 3 čtvrtě. Bylo to takový bolavý tím teplem, ale zase na druhou stranu, jo, my jsme si dali za cíl, že budeme objíždět vesničky a navštěvovat ty podniky, kam chodí ty místní. A ale, je to neskutečný rozdíl.
1: Ale to je vlastně takový pravidlo, platí to, myslím, v Řecku určitě a vlastně i v Itálii, že máš jít do restaurace, která je plná místních.
0: Přesně, přesně. A bylo to fantastický. No. Bylo to prostě, to se nedá ani popsat. Já jsem měla pocit, že nám dali na ten talíř úplně něco jiného, než jsem kdy předtím v životě měla.
1: A bylo to skvělý.
0: A bylo to chuťově naprosto fantastické. Ale takhle, nejvíc mě, jak to Italové mývají, jo, nejvíc mě jako zarazilo, že to je hrozně málo. Říkám, ty Míšo, to je prostě pár špagety, pár nějaký slaniny. Teď jsem si vzala 2x, 3x do pusy, já už jsem nemohla, protože to bylo tak sytý. Hmm. No ale oni přinesli další chod, tak si 7 chodů, já už tam seděla, bych to neměla kam strkat.
1: Ale já jsem tady, tak do kabelky, jo, na pozdější, ale jsme Češi, ne?
0: Jak se tomu říká ty? Jídlo nosiče.
1: Etažéry.
0: Ešusy.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: 16. hodina před námi. I po 16. bych s dovolením teda ještě zůstal v té Itálii, jak jsi to před malou chvílí navedla.
1: S dovolením zůstaneme na dovolené.
0: Na dovolené, ale pojedeme do jednoho italského města a budeme se z něj snažit dostat tak, aby vás nezatkli. Já jsem si vzpomněl na jednu historku, co se stala mojí známý, když byla v Miláně. A myslím si, že to k té Itálii svým způsobem jako patří taky.
1: Takže ale až po 16. hodině, do té doby skvělá muzika.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Zprávy má pro nás právě teď Ondra Albrecht.
4: Dobré odpoledne také ode mě. Po dlouhých tahanicích vyráží zítra na summit NATO premiér i prezident. Fotbalový svět řeší možné ovlivňování mistrovství Donaldem Trumpem a doprava je klidná a sváteční, jezdí se bez velkých kolon. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyráží zítra ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Ministerský předseda tak bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Pavlův program Hrad zatím nezveřejnil. Lidé můžou v centru Pardubic cítit nepříjemný zápach. Ten souvisí s obnovou páteřní kanalizace na náměstí Republiky.
5: Podle společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice nejde o havárii ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev aktuálně používané technologie. Obnova kanalizace tady totiž probíhá moderní bezvýkopovou metodou vložkování, kdy se dostávajícího odpadního potrubí instaluje speciální textilní rukávec nasycený pryskyřičnou směsí a právě to vydává nepříjemný zápach. O situaci byli předem informováni například hasiči, aby nedošlo ke zbytečným zásahům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Čínská armáda dnes v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice. S odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína o tom píše Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking ale před zkouškou informoval diplomaty v regionu. Fotbalový svět řeší kontroverzní rozhodnutí FIFA, která zrušila automatický trest pro amerického útočníka Fulerena Baloguna za červenou kartu. UEFA verdikt označila za bezprecedentní a nepochopitelný. Belgie se před vzájemným osmifinále s Američany odvolala. Kritiku navíc vyvolaly informace médií, podle kterých o zmírnění trestu osobně žádal šéfa FIFA Gianniho Infantina americký prezident Donald Trump. Balogun tak zatím může nastoupit a očekává se, že proti Belgii bude v základní sestavě.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Také zítra čekáme přeháňky, místy můžou přijít také bouřky, teploty půjdou ale o něco výš než dnes. Budou se pohybovat kolem 24, místy až 28 stupňů Celsia, na horách to bude kolem příjemných 20 stupňů.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Doprava je klidná a sváteční, zatím se nezdržíte ani na dálnici D1 před Brnem, kde se tradičně kolony tvoří. Tak především, ať to vydrží, šťastný dojezd domů a teďka už opět pokračují Jana a Vojta.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
7: Frekvence 1 i na státní svátek. My jsme si začali povídat o dovolených v evropských destinacích a zase jsme se jako vždycky zasekli v Itálii.
8: No, protože já si myslím, že oba to máme stejně, že tu Itálii máme ze všeho nejradši.
7: Já jsem byl v Itálii všeho všude dvakrát.
8: Naposledy
7: před dvěma lety. Aha. A já jsem si vždycky myslel, že jako z těch evropských letních destinací mám jako, je mi nejbližší Řecko.
8: Pak jsi to zmínil.
7: Ne, ta Itálie prostě. Ono to tam má jako něco do sebe. Jednak teda, co si budeme povídat, Itálie nebo ta severní část byla součástí Rakouska-Uherska. Jsou to vlastně krajani.
8: Jo, ten sever je takový ale tím chycenej.
7: Mně se na nich hrozně líbí na Italech. Jako ten jejich temperament, ale přitom takový ten klidnej temperament. No. Že je jich plno, ale nikam nepospíchají.
8: Taková lenost z těch Čiší a taková pohodovost.
7: Jenomže jako ona to není lenost. Já jsem si o tom čet a oni jsou prostě Italové vychovávaní tak, že když se zastaví někde nebo potkají kamaráda, tak v tu chvíli není nic důležitý. důležitějšího, než s tím kamarádem chvilku jako mluvit.
8: Jo. Tak to možná vysvětluje, když jsme totiž jednou, loni to bylo, no, seděli v kavárně, objednali jsme si kávičku a každý croissant a seděli jsme tam 10 minut, 15 minut, 20 minut. A teď ona nikde, já říkám, na nás doma je zapomněla. Tak já jsem přišla k tomu baru a ona si tam povídala s nějakou ženskou. No. Prostě koukala na mě a říkala, jo, jo, vám to donesu. Tak jsem si sedla zase další 10 minut, 20 minut.
7: Ne, ale
8: a ona pak přišla a říkala, sister.
7: No a to je ono. To je, oni jsou prostě takhle jako vychovaní. A já jsem se teda lehže, když jste si objednali v Itálii croissant, že vám pro ně jela do Tulu, jo, ale...
8: Ne, to jsou lenivý doznotu, jako. No ale tak jako máš pravdu, že ta jejich natura je prostě taková uklidňující.
7: No, ale když se rozjedou, tak to vám řeknu za chvíli.

0: Na Frekvenci 1 máme státní svátek, stejně jako vy máte státní svátek, a my si tady už dlouze povídáme o dovolených. Skončili jsme v Itálii. Itálie je prostě země, kam nás to táhne.
1: Všichni se tam potkáme v důchodovém
0: věku. Přesně, baví nás tam lidi, baví nás, mají moře, mají hory, mají skvělý, za mě mají úplně nejlepší jídlo.
1: Nejlepší jídlo v Evropě.
0: Nejlepší, fakt tak. Nejlepší. Jako. No. Řecko, nic, Mexiko,
1: ale
0: nic.
1: Ale Řecko je taky skvělý, ale je takový jako komplikovanější a těžší, jo?
0: Je pravda, že prostě když máš udělat italský pokrm, tak to i já dokážu.
1: A to jsou tři suroviny dohromady, že jo?
0: I to se dá podělat.
1: Jako dá se to podělat, ale vlastně jako v té jednoduchosti je krása. A když to teda porovnáváš s tím Řeckem, tak Řekové mají zase ty olivy, že jo? Mají ty síry a takovýhle věci, ale prostě ta Itálie je mi i co se týče jídla taková bližší.
0: Bližší. Tak teď k příběhu.
1: Příběhu. Stalo se to mý kamarádce, nebo naší rodinný známý se to stalo. Byla v Milánu. A koupila si v Milánu za Duomem v takovém krámku takovýho andílka. Jako
0: Suvenýrek.
1: Ale on byl hezký, takovej ten jako opravdu krásný keramický andílek. A ten prodavač prej řekl, já vám ho zabalím. A šel dozadu a trvalo mu to dlouho. Ale opravdu jako dlouho. Potom, když ho přinesl...
0: Tak jsi potkal nějakýho kámoše?
1: Ne, no možná... Bratr! Ne, ale pak pochopila proč. Byl opravdu jako velmi pečlivě zabalený. Aha. Bylo mu jasný, že je to turistka a že ho prostě bude muset dát do kufru. Jasně. A převážet letadlem nebo autem, šikovný. Autobusem. No, přijeli do Milána na letiště. Ona prošla tou celní kontrolou a oni tam dělají takový ty namátkový kontroly, že vám třeba jakoby berou i stěry s rukou, jestli třeba nemáte jako drogy na rukách.
0: V tom byly drogy. No
1: a jim vzali ty stěry a ona prošla tou kontrolou a najednou vyšla prej z nějaký kanceláře taková, řekněme, trošku širší temperamentní Italka. Ukázala na ní, začala na ní strašně řvát. Teď k ní se seběhli asi čtyři ochrankáři, chytlí normálně jako pod paží a otáhli ji do nějakého kanclu. A ona si říkala, tak a je to. A on byl vzadu tak dlouho, protože toho anděla plnil drogama. A já ho teďko převážím a mě tady zavřou.
0: No,
1: dopadlo to tak, že ona tam seděla asi 10 minut. Pak ta Italka přišla a já, omyl, prostě omlouvám se, jako my mistake.
0: Co tam
1: prostě
0: bylo?
1: Ne, ona se nedozvěděla, co se stalo. Ale prostě ona přišla za ní a moc se jí omlouvala, když se před ní nepoklonila. A normálně odletěla domů, ale tahle situace, no. A kor ty Italové, a ona ještě říkala, oni tam na mě žvatlali italsky a řvala English, speak English.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: 1. A jak už znělka napovídá, bude řeč o akcích, které rozboří léto.
1: Ano, rozboří léto a bořit začneme už pozítří. Respektive ne my, ale naši kolegové Ondra Albrecht a...
0: Ne, Ondra Kubala.
1: Ondra Kubala a Albrecht tam snad bude taky, ne?
0: Vlastně možná Albrecht tam bude taky.
1: Nebo after party snad.
0: No, neslibuj Albrechta, nevíš, že to tam
1: ne, bude. Ne, je tady napsáno afterparty Ondry Albrechta.
0: Aha, tak tam bude.
1: Nebude chybět.
0: No tak a, nebude chybět.
1: A když tam do toho přijde ještě Tomáš Fíla, tak to bude fičák, který jste nezažili, jo?
0: A teď ještě nezastavitelný Kubala, jo?
1: No Ondra Kubala, ten začne ve 2 hodiny mluvit a v 7 ho budou muset vypnout, aby kapela mohla hrát, jo?
0: Odnesou. Takže ne. Přátelé, jste zváni první radiokemp 8. července. No a kde je to místo zaslíbené?
1: Kemping Rožnov pod Radhoštěm, jak už jsme říkali, hlavními průvodci a živé vysílání z kempu, které můžete poslouchat normálně v rádiu, Verča Elhotová, Ondra Kubala a od 7 do 8 večer Opět a Radeček trio.
0: A to je vždycky super.
1: A to je skvělý.
0: Opět a Radeček byli s námi předloni, to se jim nějak do kapely zrna narodilo miminko, tak se to tam oslavilo.
1: Ježiš, to muselo vypadat.
0: Takže se slavilo ve velkým, vlastně téměř s celou kapelou jsme slavili my jako účastníci, vy jako návštěvníci. Bylo to hodně veselý. Věříme, že veselý to bude i teď, takže jste určitě zváni. Jinak není to jenom o muzice, ale je to taky o různých soutěžích. Přijdete si tam na své.
1: No a samozřejmě, když kemp, tak opékání buřtů. Ani letos to nebude chybět, takže i teď v Rožnově pod Radhoštěm se rozhoří oheň, dostanete od nás špekáčky, vy si je hezky opečete a bude to mňamka.
0: Zase jsme u toho ohně.
1: A u toho jídla. Myslíš, že Italové, když jsme se bavili o Itálii, jedí buřty.
0: Špekáček.
1: Nebo mají ty salsíče, že jo?
0: A myslíš, že se to dá někdy na oheň, takhle na klacek? No. Já myslím, že tohle je naše specialitka.
1: No jasně, a mohli bychom je to naučit, až se tam přestěhujeme.
0: Teď to je ta hořčice k tomu.
1: No.
0: Teď ten chlebíček.
1: A poctivá Šumava.
0: Jo.
1: V Rožnově pod Radhoštěm Šumava.
0: Tak si to nenechte ujít. Podrobnosti na www.frekvence1.cz.
2: Léto v rytmu Frekvence 1. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Frekvence 1 na státní svátek. Ještě s vámi stihneme probrat jednu zajímavou věc, než ty předáme slovo velkým hlavám.
1: Já jsem objevila kouzlo jedlé sody. Ty jsi říkal, my jsme se někdy bavili v předchozích dnech o jedlé sodě, že dokáže tlumit hořkost čaje.
0: Čaje, no. Když máš dlouholuhovaný čaj, tak zachráníš tu hořkost jedlou sodou.
1: Jedlá soda je výborná na vybělení různých věcí, třeba tenisek, jo. Ale pozor, to není zase tak zajímavý. No. Tady jsem našla recept na elixír mládí, který je vyhotovený z jedlé sody a citrónu.
0: Jo, že to smícháš dohromady, napatláš si tím v obličeje, až to začne pálit, tak to umyješ.
1: Ne, pozor, tady se píše, že pokud budeš požívat tento lektvar, což je skutečně tajemný lektvar, který pomáhá vitalitě, tak co všechno způsobuje, jo? Rovnováha pH.
0: Nevím, jestli, jako když vypiju rozpuštěnou jedlou sodu přesně s citronovou šťávou ve vodě. Jo?
1: Přesně tak. Bojuje proti stárnutí, a to proto, že citronová šťáva je známá svým vysokým obsahem vitaminu C a antioxidantů. No a prostě v kombinaci s tou jedlou sodou je to skutečně elixír.
0: Já bych se to bál vypít. Vysvětlím proč. Mně se jednou ucpala myčka. A mně se ten odpad povedlo uvolnit díky kombinaci jedlý sody a citronu.
1: No jasně, to je prostě nejlepší. To z tebe pak bude všechno zlý.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: 17. hodina téměř tady, po 17. vás i dnes ve svátek čekají velké hlavy.
1: Ano, rozeberu aktuální témata, to nejaktuálnější, to už jsme tady mnohokrát naznačili, bude to o ohýnku samozřejmě. Připomeneme si, proč státní svátek právě dneska slavíme, to je jasný. No a my pro vás máme skvělou muziku.
0: A samozřejmě pozvánku na zítřek, protože zítra ve 2 klasicky tady na Frekvenci 1 se opět uslyšíme.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A ty nám přináší právě teď Ondra Albrecht.
3: Já přeju také hezké odpoledne. V Českém Švýcarsku kromě strážců hlídkují také policisté. Jiří Lehečka se připravuje na bitvu o premiérový postup do čtvrtfinále Wimbledonu. A doprava je klidná a sváteční, jezdí se prakticky bez zdržení. Se strážci v Národním parku České Švýcarsko hlídkují o prázdninách čeští i němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyráží na čtyřkolkách. Zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a také z Prahy na koních. Vybrané lokality mapuje policie s pomocí dronu. Společné hlídky se v neděli zaměřily hlavně na dodržování pravidel pohybu v Národním parku, jak uvedla na webu severočeská policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Český zbrojář Michal Strnad vyjednává o koupi 14% podílu v italském výrobci pneumatik Pirelli od jeho největšího akcionáře čínské státní firmy Sinochem. S odkazem na své zdroje o tom píše Bloomberg a další média. Italský deník Corriere della Sera v pátek přinesl s odkazem na zdroje zprávu, že odkoupit část podílu v Pirelli se spolu se Strnadem chystá i podnikatel Pavel Tykač. Americký prezident Donald Trump se krátce před summitem Severoatlantické aliance znovu nevybíravě vyjádřil na adresu italské premiérky Giorgie Meloniové. Na své síti Truth Social v noci na dnešek uvedl, že potřebuje zákaz přiblížení, který by ho ochránil před pozorností Meloniové. Italská ministerská předsedkyně kdysi patřila k Trumpovým oblíbeným evropským politikům. Tenista Jiří Lehečka zabojuje dnes o postup do premiérového čtvrtfinále Wimbledonu se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. 24-letý Lehečka vyzve šampiona letošního Roland Garros, Zvereva po třetí, zatím s ním má vzájemnou bilanci 1-1. Také rodák z Hamburku usiluje v Londýně o premiérový postup mezi 8 nejlepších. Jejich duel uzavře na centrálním dvorci program dnešního dne.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Teploty v noci klesnou na 18 stupňů Celsia, místy to může být klidně kolem 14 stupňů. Zítra potom ale poskočí rtuť teploměru mnohem výš. Místy až na 25 nebo 28 stupňů Celsia. I tak se ale ani zítra nevyhneme přeháňkám, které místy můžou doprovodit také bouřky.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A jdeme na silnice, z těch přichází dobré zprávy. Provoz je sváteční a klidný, nezdržíte se ani na naší nejstarší dálnici D1. No tak ať to vydrží, šťastnou cestu domů a k tomu vám společnost budou dělat velké hlavy.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
4: Velké hlavy vás dnes políbí.
2: Státní svátek je tu.
5: Věděli jste, že muži, kteří pomáhají ženám s domácími prácami, jsou šťastnější?
6: Počkej, kdo, ty ženy nebo ty muži?
5: Ty muži jsou nejšťastnější.
7: Musí být.
2: No co?
7: Musí.
2: Ne, když se podílíš na stejné věci, máš to stejnou radost. To jako,
6: píš, no, že to tak
2: je. Žehlí, vytírá, no. Meje nádobí, no. Vysává, vytírá.
6: Sám si peru, sám si vaří.
7: Strašně mě to baví, že jste na to.
6: Vypadáš tak šťastný.
2: A ještě z toho zbělali vlasy. Co budeme řešit dneska, pánové?
7: Tak. Znáte ten for, že jo, mami, můžu si jít hrát ven na mistra Jana Husa, to mi doběješ, upaluj.
4: No a jak jsme zmiňovali jeden polipků.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: A někdo něco mi říká, no, má dneska 80.
5: Hrala Ramba.
2: Jmenuje se Sylvester Stallone.
5: Tak, 80. Behom jeho prvej roboty, kterou si našel v 17 rokoch, ho hněď prvý den vyhodili. O jakou prácu išlo?
6: Přijel s tou pizzou pozdě.
2: Ne, dělal řezníka.
5: Parkoval auta. On pracoval jako kaderník.
2: Kaderník.
6: A on to pokadil.
5: A prvému zákazníkovi omylom nafarbil vlasy na zeleno.
6: Ale to nebylo omylem.
2: Kaderník. Sylvester Stallone byl kaderník.
1: Velké hlavy.
2: Jana

0: Byli jste někdy na chodníku slávy?
1: Já jo, myslím, že to bylo v, jak se to jmenuje, na Moravě je takový město, Velká Bíteš.
2: Tam je chodník
3: slávy? Ne, tam je to nějaká Morava.
1: No, to jsem to říkala na Moravě.
3: Ale to je jako to, no to je jedno.
1: Velká Bíteš, tam je jenom na chodníku
3: slávy. Otázka zjela, jestli jsi byla na chodníku slávy.
1: Jako jestli mám svoji desku,
3: no, nebyla,
1: jo?
3: No.
1: To nemám teda. Máte tam svůj památník.
2: Jediná hvězda na chodníku slavy v Hollywoodě, která je zavesená na stěně, patří komu?
1: Marilyn Monroe.
3: Říkali, herec je to.
2: Já vám dám tři možnosti.
3: Dej.
0: Počkej, není to Armstrong třeba, jakože protože letěl do vesmíru?
2: Ne.
0: Ale myšlenka hezká, ne?
1: Dobrá, pěkný, to pěkný.
0: Děkuju.
2: Je to buď Joseph Kemmer.
0: Dobře.
2: Alebo Harrison Ford.
3: Je to Ford.
1: Je to Ford.
2: Alebo je to Muhammad Ali.
3: Ne, je to
1: je
3: Ford.
1: Já jsem
3: to chtěl říct už, když se ptal, ale říkal jsem si, že počkám.
1: Je to HF-ko.
2: Takže.
0: Hele, ale řekni nám proč.
2: O umístění na stěnu požádal sám Muhammad Ali. A protože sdělá jméno s prorokom Mohamedom, nechcel, aby po jeho mene ľudia na chodníku šliapali.
1: Aha.
2: Organizátori mu vyhoveli a preto je jediná hvězda.
3: No, a já dám taky otázku, jestli pak víte, jak se jmenoval Muhammad Ali předtím, než se jmenoval Muhammad Ali.
1: Ne, Josef Kemmer.
3: Byl to Cassius Clay.
2: Cassius Clay.
1: Hezky, ty jsi dobrý.

0: Tak přátelé, polipte si. Velké hlavy, frekvence 1. Nebo polipte mi, dneska jeden polip.
1: Ano.
2: V historii
3: ne, polipte
2: ljudstva.
3: Se.
0: Jo, takhle. No.
3: Ty neumíš správně použít zájmeno.
2: V historii ľudstva máme tři zásadné pusy, teda bosky.
0: Francouza.
2: Ten prvý bol bosk z rady, který dostal kdo od koho? Ježíš jo, od Jidáše.
0: I ty, Brute.
2: No. Ten druhý bol romantický princ, prebudil Šípovu.
3: Šípkovu.
2: Ženku.
3: Šípkovu.
2: Olgu Šípkovu. A ten tretí je vášnivo politický. O
0: počkej, to je...
4: No, to je Husák s Brežněvem.
3: No.
2: To jsou a čím bol originální?
3: Dali jsme jazykem.
4: 15 minut se líbali.
2: Jakože Brežněv predal Husákovi mononukleózu.
4: No jistě.
3: V té době
0: všechno ze sovětského
2: zvazu. Ale čím bol originální polibek pana Brežněva?
0: Nebo oni se snad drželi za hlavy, nebo já nevím.
2: Brežněv mal taky zvyk, že každému dával tři pusy.
3: Ježiši.
2: Pravo, vlavo a ještě raz pravo.
3: Ježiši, to je
4: ale on, pozor, ty se líbali narty.
3: No, někdy
4: ne. To bylo normální, to my jsme se z toho dělali právě to, co ty si říkal s jazykem.
0: To je strašný.
4: On vylez z toho letadla.
3: Na mě,
4: tak teď dělali, a teď jsme počítali v tom kyně.
3: Pak se odlepili oba dva ty držky od výrtěnky.
4: A Husák měl to jeho srostlý v obočí.
3: A stály mu bradavky.
0: Až z toho postavili
4: za tohle by nás zavřeli.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Helejte, v 18. století bylo jedno neobvyklé povolání.
1: Zametač přechodů.
2: Které už dneska vůbec neexistuje.
0: No?
1: Já vím, zapalovali ty...
3: Ne.
1: Dobře.
3: Já ti to řekl, plynový lampy, jo.
2: Čištění raketových motorů.
1: Asi se to... Budeme se tomu věnovat za chvilku.
4: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Velké hlavy. Frekvence 1.
0: V 18. století existovalo jedno povolání, které už dneska ale neexistuje.
2: Takže v Anglicku vtedy jste našli kľudne človeka, ktorého prácou bolo buď vylizovať z taniera zbytky jedal, normálne v nejakých ako pohostinstvách, alebo nosiť opilcov domov, alebo prehltnúť hracie kocky. Myslím, ty kostky, viete, o čom
1: hovorím. Myslím, že ty nosiči opilcov.
2: Domů.
1: Určite.
3: Ja bych taky asi řekl,
1: ja som to niekde teď videla.
3: Čo je to prehltnúť, ako spolikat, jo?
2: Spolikat hrací kostky.
3: A proč by je polikal?
2: No to právě, nevím, proč to...
0: Teď si představ, že sedíš, jo, a hodíš šestku.
3: No já spíš hodím šavli, ale... Ne, já myslím, že je to nosič.
1: Nosič.
0: Hele, to je tak blbý, že já bych zkusil dát něco jiného.
2: Ty kostky, tak řekni. Daj ty kostky. Já, jsou to kostky.
1: Jsou ale to normálně, kostky, jo.
2: Boli páni, kteří byli bohatí, a keď spolu hrali nějaké hry a vyhrali, tak oni nechceli, protože mali pocit, že to jsou šťastné, aby ich zase někdo jiný použil. Takže mali člověka, který normálně
0: požral. A oni s nima
3: oni
0: potom...
3: fakt počkali, až je vytrousí a zase s nima budou hrát.
1: A to byly natrávený kusky. To. Už nebyly ty šestky
0: vidět. No a to vidět. Pak ale vyhrají hovno.

0: Jirka Macháček je herec, ale i zpěvák, pilot
1: MiG 21.
0: Jo, je vystudovaný právník.
2: Studoval s Markétou Majerovou.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
0: A on má dneska 60.
1: Na otázku, který film změnil jeho život, odpovedal Jirka takto. Nejzásadnějším filmem mého života je...
0: Babička.
1: On vycházel z dětstva. Já vám dám tři možnosti.
0: Létající čestmír.
1: Takže,
0: tak nemusel tam hrát, ne? Mohl to jenom vidět.
1: Buď to byla Babička skutečně, no. Alebo Vinetu, alebo Rambo, alebo Terminátor.
4: Tak Rambo.
0: Byl to
4: Rambo?
0: Vinetu.
4: Byl to Rambo.
2: Terminátor.
4: Rambo.
0: Vinetu se propsal do našich životů významně.
1: Tomáš má pravdu. Jeho nejoblíbenější film a hovorí, že i v tomto veku ho baví, je Vinetu.
2: Stejně. Akatahu.
4: Akatahu.
2: Akatasu.

0: Máme tady Jana Husa.
1: Ano, první pilot.
2: Mohli jsme potkat.
3: No, co? Tak jsme v hlbokom středověku, no, a proto...
1: Jenom uhořel při startu, ne?
0: A nebylo to náhodou
4: šest? Kdo tě měl nadějak?
3: Já se pýtám na něco úplně jiné. Mohl Jan Hus nosit okuliare, tedy brýle? Víme, kdy zomrel.
0: Ty, 16... jo, pozor.
3: A já ani 16...
4: 1415.
3: Přesně.
0: Počkejte, ale já vám něco řeknu. Já jsem viděl nějaký film, který se jmenuje Jméno růže.
4: Nemohl.
0: Tam vlastně on měl udělaný ty brýle, takový to zvětšovadlo. A nosil to Sean Connery, pamatujete si
4: na
0: to?
4: Jo, jo, jo.
0: Ale to byl taky těžký středověk. Já bych řekl, že jo.
4: Já myslím, že nemohl.
1: Hele, Tome? Protože Mikeš to pamatuje, tak já s ním budu souhlasit. Ano, mohl. Jan Hus
3: dnes,
1: mohl
3: Jana
1: nosit.
3: Dnes prehrala. Páč, keď vieme, že Jan Hus 1415, tak podnikaví Benátčania začali niečo ako dnešný brýle predávať okolo roku 1301.
0: No, to tam.
3: Takže mohol.
4: Ty, to je hustý. A teď vyjábí kapky, ktorý budú nahrazovať ty brýle.
3: Až tak?
4: No, že nebudeš muset...
1: Jako, vůbec... že si ukapeš obroučky třeba, jo?
4: Ne, to ne, ale prostě nebudeš si muset dávat brýle, jenom si nakapeš ty dioptrie.
0: A budeš to polikat?
4: Ne, plynout, plýtvat, vlikat, lisí, lítkou, líkopelník, plyt.
0: Úplně jiný vyjmenovaný slova než já.

0: Od kamaráda.
1: Veríme.
0: Manželka mi řekla, že za trest budu měsíc bez sexu. Mám hroznou radost. Obvykle čekám mnohem díl.
2: Dobrý.
0: Vyprávěl kamarád.
3: Co si provedl? Mějte se hezky, ahoj.
1: Dovidopodobí.

0: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký podvečer, futterý se vyráží do Ankary. Česko má nový letoun z Brazílie a Bousková dohrála ve Wimbledonu. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. A Pavlov program hrad dosud nezveřejnil. Šéf diplomacie Petr Macinka říká.
3: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ochoten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně, asi nevím proč, tak manutě tam chce jet.
2: Na letiště Praha Ruzině přistál první ze dvou nových transportních letounů Embraer C390 Millennium pro armádu. Stroj přiletěl přímo z výrobního závodu v Brazílii a českému vojenskému letectvu přinese nové schopnosti, včetně tankování za letu, evakuace z krizových oblastí nebo hašení rozsáhlých požárů. Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil americký prezident Trump podle agentury Reuters. O konfliktu bude hovořit na jednáních NATO. Trump v obalné pracovně Bílého domu dále řekl, že měl velmi dobrý telefonát se svým ruským protějškem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob a identifikováno přes 2000 obětí. Informuje mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci uskutečněnou v červnu na 5 kontinentech koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Marie Bousková do wimbledonského čtvrtfinále nepostoupila. Nasazená 21. prohrála s o 4 příčky níže postavenou belgickou tenistkou Elize Mertensovou 2x46. Utkání na londýnské trávě ztratila za necelé 2 hodiny.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuální informace z hlavních tahů má pro vás na Frekvenci 1 Marcela.
4: Na dálnici D2 ve směru do Brna z Bratislavy si dejte pozor. Před sjezdem na Podivín na 42. kilometru se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut v levém jízdním pruhu. V místě nehody se projíždí pouze odstavným pruhem. Kolona před nehodou je 2-kilometrová. Zvýšenou pozornost věnujte také na dálnici D1 na 366. kilometru z Polska do Ostravy. U sjezdu na Vrbici se vyšetřuje nehoda osobního auta. V místě se ale kolony netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Tolik zprávy sváteční a podvečer, takže sváteční my a sváteční Milan Bílek.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
1: Hezký večer, je to taky ve svátek s vámi v pondělí 6. července. Tak jak jste si to užili, ten prodloužený víkend, ten den sváteční, já doufám, že vám to všechno klaplo a jedete na vlně prázdnin a takového lehkého nechvátání. Tak za chvilku je tady Sylvester Stallone, tedy ne, že osobně, ale rád to připomenu, protože právě dnes slaví 80. narozeniny, velké jméno, slavný herec. Tím bych odstartoval, no a posílám první večerní hity One Direction, nebo teď Eva Farná, všechno nebo nic.

0: Olivier for you, to bylo hodně vzpomínek na seriál Přátelé. Samozřejmě o Rembrandt s námi 15 minut po 18. hodině. Příjemný pondělní a sváteční večer, to platí dál a dál. Tak dodnes byl narozeniny, hojně se tomu věnovaly všechny kulturní rubriky po celém světě. Sylvester Stallone, který právě dnes slaví 80. narozeniny, no a myslím, že se nesmazatelně zapsal do historie kinematografie jako jedna z největších ikon akčního filmu. Ano, víme, tušíme, proslavil se hlavně jako představitel nezdolného boxera Rockyho Balboy a nekompromisního vietnamského veterána Johna Ramba. A během více než 50-leté kariéry se stal jedním z mála herců, kteří dokázali mít kasovní trhák číslo 1 v 6 po sobě jdoucích dekádách. Klobouk dolů, neuvěřitelný výkon a fantastická kariéra. Tak všechno nejlepší a to přeji i vám, pokud se na vás nedostalo třeba v těch dnešních písničkách, ani po 10. hodině, protože to my si na vás vzpomeneme, ať už Robin, případně Marta, tak ode mě pro vás taky hezký narozeninový večer, to platí. Už za chvíli Rick Astley, Bon Jovi, Dua Lipa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

Větší švihák, Rick Astley a Together Forever o půl sedmé. Tady je Frekvence jedna, zveme vás taky na radiokempy, které roztáčíme, počínaje tou následující středou a to bude 8. Tak kdyby náhodou, tak se na vás těšíme v kempu Rožnov pod Radoštěm. Tam jsme, myslím, že ve skvělém obsazení opět a Radeček Trio, to je ta první parta, která s námi bude, ale v těch dalších nebo na těch dalších štacích Pokáč, Michal Hrůza, Kapla Hrůzy, Mira, Adam Ďurica, Xindlix, Petr Bende a taky Marpo. Takže ten první kemp startuje následující středu, no a další budou následovat každou středu až do 26. srpna. No a po celou dobu budeme dění z našich letních mejdanů přinášet přímo do éteru, takže máte možnost nahlédnout do zákulisí, podívat se, jak se dělá rádio a potkat nás, moderátory Frekvence 1. Doražte osobně, budeme si přát to nejlepší počasí tuto středu v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Za chviličku Chelsea a Verona, dáme si trošku fotbalu, protože dnes to, myslím, bude hodně velké, tedy Portugalsko, Španělsko od 21. ale teď Holy Humberstone.

0: Just Another Day, to byl John Secada, ideální letní prázdninová, taky romantická, jasně. Tak jaký bude dnešní fotbal? Já očekávám, že to bude stát za to, protože je tady šampionát. No a ten dnešní fotbalový šlágr mezi Portugalskem a Španělskem je mimořádně atraktivní, protože jde o přímý souboj v osmi finále mistrovství světa, který mnozí experti označují za předčasné finále celého turnaje. Jinak Cristiano Ronaldo stále tahne ten portugalský tým v infarktovém 16. finále proti Chorvatsku. Nejprve neuznali gól kvůli offsidu, ale následně nekompromisně proměnil vítěznou penaltu. No a Španělé, defenzíva v čele s brankářem, bude čelit Ronaldovi obrovské touze posunout Portugalsko dál, což vytváří velký psychologický tlak. Je taky důležité vědět, jak to vidí bookmakeri. Ti favorizují spíše Španělsko s kurzem 1,92. Uvidíme, bude to velký fotbalový večer. Dnes 21. hodina start, Portugalsko, Španělsko. My budeme u toho, alespoň přes čerstvé zprávy na Frekvenci 1. Ty další dodá Honza Homolka, předtím Dona Luz, Jelen, anebo Cyril z Tamliny.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Die and the Zell, úžasná Sienna Spirou na frekvenci 1.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, v úterý se vyráží do Ankary, na Děčínsku hořel hotel a Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil, šéf diplomacie Petr Macinka říká.
3: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ochoten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně, asi nevím proč, tak umanutě tam chce jet.
2: Lidé mohou v centru Pardubice cítit nepříjemný zápach, ten souvisí s obnovou páteřní kanalizace na náměstí Republiky.
4: Podle společnosti vodovody a

0: Kanalizace Pardubice. Nejde o havárii ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev aktuálně používané technologie. Obnova kanalizace tady totiž probíhá moderní bezvýkopovou metodou vložkování, kdy se dostávajícího odpadního potrubí instaluje speciální textilní rukávec nasycený pryskyřičnou směsí. A právě to vydává nepříjemný zápach. O situaci byli předem informováni například hasiči, aby nedošlo ke zbytečným zásahům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Hasiči na Děčínsku vyjížděli k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začalo zřejmě od fritézy v kuchyni, odkud se oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor a rozšířil se na krovy a střechu. Z muzea na východě Francie v neděli někdo ukradl šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Ke zločinu došlo v muzeu klenotníka a uměleckého skláře Reného Lalikia. Podle místních zdrojů ostrá nereagovala po spuštění alarmu dostatečně rychle. Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Alice Martensovou. Prezident Spojených států Trump potvrdil, že požádal šéfa FIFA Gianniho Infantina o zkoumání faulu, za který dostal americký útočník Florin Balogun v utkání proti Bosně a Hercegovině červenou kartu. Řekl to v oválné pracovně Bílého domu. FIFA změnila Balogunovi automatický jednozápasový trest za vyloučení v úvodním kole playoff mistrovství světa na roční podmínku.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A aktuální informace z hlavních tahů má Adam.
3: Prací osobních vozidel se došetřuje na 195. kilometru dálnice D1 na trase Brno-Vyškov. Před nehodou se zdržíte okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
1: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi i nadále na Frekvenci 1 Milan Bílek.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
5: 6. červen celý večer je tady, na plnovede taky mezinárodní filmový festival ve Varek. No a jaké filmy vás ještě čekají, které pojedou třeba zítra a co si můžete dopřát, tak mám pro vás velmi krátký přehled. Jinak pohoda, doufám, že i u vás. Za chvilku a teď Madonna, sorry.

Sen a to byl MC Erik a taky Barbara s námi na Frekvenci 1. To, že jedou Vary, tedy 60. ročník filmového festivalu, předpokládám, že víte úplně všichni. No a zítra máme 7. jak se dívám v hlavní soutěži, se ve 13 hodin bude promítat československý snímek Čika Čeka a v 16 třeba dánský film Nečekaný host. No a kdyby náhodou jste byli večer, tak večerní program 19 láká na další československé drama Pramen. No a co se zvláštních uvedení a českých novinek týká, tak jak mání taky nebo bude nový dokumentární film Heleny Třeštíkové Bára Basiková, promítá se zítra v 10. A takhle bychom mohli pokračovat, takže až do 11. července, myslím, hodně bohatý program filmového festivalu ve Varech. Dnes večer pro vás mám hodně flashbacků, ohlédnutí, za chvilku jeden velký hitparádový hit, který tady byl na den přesně před mnoha lety. Teď Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe.

před polosmou. Tak já jsem sledoval jeden hitparádový návrat třeba do léta roku 2003. Víte, co se nejvíc hrálo a z čeho já jsem byl, jakmile jsem to slyšel úplně poprvé, tak jsem to byl úplně paf a úplně mě to odneslo kam si daleko. Byl to hit, se kterým dorazila Beyoncé. Právě tenhle hit byl, to taky Jay-Z a ti dva zahájili 3 týdenní působení na prvním místě britské chart tímto hitem, hitem Crazy in Love. No a možná jste si hned říkali, nebo říkáte, že vám to jaksi povědomé, samozřejmě ono je to postavené vlastně na samplu z písně You Are My Woman od Chillaj z roku 1970. Takže chytrý sample, trochu jiné zpracování a pojďme z toho udělat zase po 23 letech hit. Ono to klaplo, povedlo se a Crazy in Love dodnes pro vás máme jako zlatý hit, který vám tady občas protočíme. Takže léto roku 2003, tam to uzrálo. Vzpomínek dnes večer bude ještě docela dost. Máme lehce před polosmou a já vám posílám další hity. Michael Jackson, Slza, nebo teď Anti-Hero a tady Taylor Swift.

They Don't Care About Us, to byl Michael Jackson, 9 minut po půl osmé. Co nám přinese zítřek? No, já doufám, že další hezký den prázdnin, 7. července. Krom toho taky polojasné počasí, teploty půjdou nahoru. A co se události týká, mám to před sebou. Zítra opět dorazí procenta. Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad inflace za červen. To bude velmi důležité. No a jinak se všechno bude točit samozřejmě kolem Ankary. To je nekonečný seriál. Zítra začíná vlastně dvoudenní summit NATO. Za Českou republiku jede sám prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. No a můžeme očekávat taky briefing prezidenta před odletem právě na summit NATO v Ankaře. To znamená zítra 8 hodina 30. minuta. No a něco z trošku jiného ranku. Zítra právě končí taky termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Tak to jsou, myslím, ty hlavní headliny na zítřek, jinak ať vám 7. červenec přinese jenom pohodu a další bezproblémový den vaší dovolené, případně prázdnin. Za chvilku si dáme zprávy další, spolu s Honzou Homolkou bude Nick Kershaw, Unique 2, nebo teď Offenbach a Overdrive.

otáčím se k tobě, luzerny září, už se zmývá. Z krajiny za zrcadly tvých očí.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává právě teď Honza Homolka.
2: Hezký večer, v úterý se vyráží do Ankary, Česko má nový letoun z Brazílie a Trump zmiňuje konec války. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš a Pavlův program Hrad dosud nezveřejnil. Šéf diplomacie Petr Macinka říká.
3: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ochoten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně, asi nevím proč, tak umanutě tam chce jet.
2: Na letiště Praha-Ruzyně přistál první ze dvou nových transportních letounů Embraer C-390 Millennium pro armádu. Stroj přiletěl přímo z výrobního závodu v Brazílii a českému vojenskému letectvu přinese nové schopnosti, včetně tankování za letu, evakuace z krizových oblastí a nebo hašení rozsáhlých požárů. Požár hotelu Cortus ve Vysoké Lípě na Děčínsku napáchal podle předběžných odhadů škodu za 15 milionů. Zlikvidován byl před 19. hodinou a evakuovali 8 lidí. Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil dnes americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters. O konfliktu bude hovořit na jednáních na summitu NATO. Trump v oválné pracovně Bílého domu dále řekl, že měl velmi dobrý telefonát se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. Čeští basketbalisté zdolali v Brně v závěrečném vystoupení ve skupině H kvalifikace mistrovství světa Estonsko 75-73. O jejich postupu rozhodne až poslední duel Slovinska se Švédskem, který začne v Lublani od 20 hodin. Svěřenci trenéra Luboše Bartuně potřebují porážku Švédska. Druhou variantou je prohra Slovinců o 50 a více bodů.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
4: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov. Na 206,5 kilometru se střetla 3 osobní vozidla. Počítejte tady se zdržením. A pozor, sedíte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 172. kilometru stojí na hranici odstavené osobní auto s defektem dovozovky. Projíždíte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Tolik zprávy a také po 20. hodině na Frekvenci 1 s vámi je Milan Bílek.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: Hezký večer vám přeji po 20. hodině a to byly nové zprávy. Nechyběla Ankara, já myslím, že už si všichni přejeme, aby bylo po Ankaře. Já teda ze všeho nejvíc. Za chvilku budeme vzpomínat na jeden velký letní hit. Celé léto, celé prázdniny budeme takzvaně prokletávat ty největší letní songy, které tu kdy byly. No a We're Going to Ibiza, už to zní prázdninově. Tak za chvilku víc, teď David Guetta, Forever.

0: Co léto, to letní hit.
1: A i letos jich pro vás máme nepočítaně, vyrážíme tady do roku 1999. We're going to Ibiza. To je celosvětově úspěšný Eurodance hit od nizozemské skupiny Venga Boys. A jen co to vyšlo, byl z toho obrovský hit. V létě roku 1999 se nehrálo nic jiného, jinak je to samozřejmě okopčený. Ne, že ne. Skladba je založena na reggae popovém hitu Barbados z roku 1975 od skupiny Typical Tropical. Skupina Venga Boys pouze upravila text a styl do tehdy populárního Eurodance rytmu. Tak se pojďme vrátit o skoro 30 let zpátky. Tady jsou Venga Boys.
2: This is Captain Kim speaking.

0: pizza.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Flash Dance on I Feeling, to byla Irene Cara, zase jsme zamířili do počátku 80. Tak tady na frekvenci 1 mám pro vás solo Paula McCartneyho, Hope of Deliverance, taky Alicia Keys, Empire State of Mind. No a velké hlavy. To je vždycky příjemné ohlédnutí do času po 17. hodině, jako dnes propírali Jirku Macháčka.
1: Jirka Macháček je herec, ale i zpěvák, pilot MiG-21.
2: A i právník, myslím, že
1: je. Jo, je vystudovaný právník.
2: Studoval s Markétou Majerovou.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
1: A on má dneska 60.
2: Na otázku, který film změnil jeho život, odpovedal Jirka takto. Nejzásadnějším filmem mého života je...
1: Babička.
2: A... On vycházel z dětstva. Já vám dám tři možnosti.
1: Létající čestmír. No,
2: tak
1: nemusel tam hrát, ne? Mohl to jenom vidět.
2: Buď to byla Babička skutečně, no. Alebo Vinetu, alebo Rambo, alebo Terminátor.
4: Tak Rambo.
1: Byl to
4: Rambo?
1: Vinetu.
4: Byl to Rambo.
5: Terminátor.
4: Rambo.
1: Vinetu se Rambo propsal do našich životů významně.
2: Tomáš má pravdu. Jeho nejoblíbenější film a hovorí, že i v tomto veku ho baví, je Vinetu.
5: A tak to máme stejně. Akatahu.
4: Akatahu.
5: Akatasu.

Hope of Deliverance, Paul McCartney solo pro vás na frekvenci 1. Tak co dělá takový Marek Ztracený? Já myslím, že teď momentálně plánuje svůj největší a myslím jedinečný koncert pod Širákem a ten se uskuteční v pátek 7. srpna. Je to jedna z největších událostí, hudebních událostí letošního léta, kde samozřejmě letenská pláň v Praze. Tak po úspěšném loňském halovém turné zpátky tur se jedná o jeho jedinou a jak sám říká neopakovatelnou show pro letošní rok, kterou on sám označuje jako koncert koncertu. Kdyby náhodou jste chtěli vyrazit, tak jsem se díval, vstupenky ještě jsou a velmi jednoduše je možno zakoupit samozřejmě na síti, dobře víte, jakým způsobem. Tak kdybyste vyrazili v pátek 7. užijte si to, já myslím, že to bude hodně velké na Letné. Nevím, kolik desetitisíců lidí se tam vejde a kolik lidí tam může být, ale držím vám palce a hlavně, ať vám vyjde počasí, držím vám palce s počasím. Tak. Takže Marek Ztracený 7. my si dáme už teď jeho hitu Zastav mě.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Máme pro vás slovo, dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, vrátí se letní počasí a také teploty. V Praze jsou lidé dál bez teplé vody a v úterý se vyráží do Ankary. Dnes bylo v Česku ještě chladno s deštěm, nejvyšší teploty přes den se většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Ve zbytku týdne ale budou nejčastěji mezi 20 až 30 stupni. Srážek ubude od středy, víkendová obloha bude převážně jasná a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přehánky budou jen ojediněle. Původně to měl být výpadek na jeden den, ale přestalo těsnit potrubí v Praze 4 na křižovatce Michelské a Ohradní a tisícům lidí tak přestala téci teplá voda. Někteří přitom bez ní byli už týden kvůli odstávce. Opravy po havárii potrubí měly být původně hotové do pátku, ale nebyly ani v pondělí, píší Novinky.cz. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede z rozhodnutí a vlády Andrej Babiš a Pavlův program hrad dosud nezveřejnil. Šéf diplomacie Petr Macinka říká.
3: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ochoten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně asi nevím, proč tak umanutě tam chce jet.
2: Z muzea na východě Francie, kdo si v neděli ukradl šperky za miliony eur, pachatele se nepovedlo dopadnout. Ke zločinu došlo v muzeu klenotníka a skláře Reného Lalikia. Podle místních zdrojů ostraha špatně reagovala na alarm. Linda Nosková porazila Američanku Keysovou 2-0 a poprvé postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam narazí na Elise Mertensovou. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovenska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité mají nyní na sekundu stejný čas.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo na severu a severovýchodě občasný déšť, nejvyšší teploty už půjdou nahoru 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor, dávejte, v Brně na Mendlově náměstí se stala nehoda motorky, takže tam projíždějte velmi opatrně, užijte si sváteční večer, třeba ve společnosti Frekvence 1 a Milana Bílka, který s vámi je teď tady také po 21. hodině.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
1: Je to tak, hezký večer, pojďte.

0: takového roztopeného léta, o víkendu až 30, možná 30 stupňů Celsia a snad prý jasno, takže to zas bude na koupačku, tak se těšme. Za chvilku další letní hit, který rád připomenu, Robin Cook, teď Michal Hruza nebo Leony a Don't Worry.
1: Frekvence 1
2: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Máme tady další a máme tady jedno devadesátkové léto, ve kterém nechyběl původně úspěšný hit Nicka Kershawa z 83. roku. Tak, I am all at the sun going down me, tady je velmi úspěšný taneční hit ze švédské Eurodance, který v roce 1996 vydal švédský hudební projekt Robin Cook. Takže taková jako velmi energická předělávka původně pop-folkového protestsongu výborného britského zpěváka Nicka Kershawa. Tak zpátky o celých 30 let, pokud dobře počítám, tady je Robin.

Další léto, další prázdniny, George Action a mistr prezidenta v frekvenci. Jedna jinak fotbalové mistrovství světa nabízí teď patrně největší šlágr osmifinálových bojů. V americkém Dallasu na sebe naráží Portugalci a Španělé. Výkop proběhl v 21 hodin našeho času. Aktuálně probíhá první poločas, stav je 0-0. A Španělé byli v souboji gigantů blízko úvodní brance. Portugalce zatím drží skvělý golman. Tak za chvilku Enya Enrique Iglesias a teď Survive a tady je Lutz Capaldi.

0: Společnost nám na frekvenci jedna dělá Eňa, její velký hit roku 1988, Orinoco Flow. A Eňa nám zmiňovala množství těch nádherných exotických míst celého světa, jako je jeho americká řeka Orinoco, Tripoli, Peru, Bali, Palau, případně Chartum. No a zpívala nám o cestování a objevování těch neznámých zemí. Tak jestli máte něco podobného před sebou v rámci vašich prázdninových cest, tak se samozřejmě kochejte a v pořádku se nám vraťte na frekvenci 1. Za chvilku James Arthur, Blindside, Pink anebo Mirai a Letní jahoda.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V úterý se vyráží do Ankary, Česko má nový letoun z Brazílie a Bousková dohrála ve Wimbledonu, Nosková postupuje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil, šéf diplomacie Petr Macinka říká.
2: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ochotný ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně, asi nevím proč, tak umanutě tam chce jet.
1: Na letišti v Praze v pondělí přistál první ze dvou nových transportních letounů Embraer C-390 Millennium pro armádu. Stroj přiletěl přímo z výrobního závodu v Brazílii a českému vojenskému letectvu přinese nové schopnosti, včetně tankování zaletu, evakuace z krizových oblastí nebo hašení rozsáhlých požárů. Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil americký prezident Trump podle agentury Reuters. O konfliktu bude hovořit na jednáních na summitu NATO. Trump v oválné pracovně Bílého domu dále řekl, že měl velmi dobrý telefonát se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob a identifikováno přes 2000 obětí, informuje mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci uskutečněnou v červnu na 5 kontinentech koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elisa Mertensovou. Marie Bousková právě s Belgičankou Mertensovou prohrála 2x 4-6 a skončila v osmifinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. A příjemný poslech Frekvence 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: Hezký večer vám přeji po 22. hodině. Za chvilku je tady Brian Adams, Rod Stewart a Sting a to se hodí do času po 22. All for Love, Ed Sheeran, teď Anaka, Udolíče.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

All for Love, a to byli tři giganti v jednom zamilovaném songu Brian Adams, Rod Stewart a také Sting. Zítřek bude bohatý na sportovní události, takže mistrovství světa ve fotbale, ano, semifinále a důležité zápasy. No a také pojede tenisový Grand Slamový turnaj Wimbledon, čtvrtfinále dvouhry. Výsledky a informace u nás první ruky na Frekvenci 1. Teď Imagine Dragons, Follow You.

letí. Naša láska letí a to byl Richard Miller tady na Frekvenci 1. Nejslavnější zpěvačka světa, já si myslím, že to je Taylor Swift, mám ji pro vás v její novince, která se jmenuje Opalite. To je opalit mléčný modravý kámen s jemným duhovým leskem, který vlastně v textu symbolizuje přechod z temnoty k naději. Tak jdeme na to. Opalite a Taylor. I had a

Don't Let the Sun Go Down Me, George Michael, Elton John a jejich legendární živý duet. No, zpívali o slunci, toho bude docela dost a navíc se přidají ještě letní teploty. Slyšeli jste v našich zprávách, ještě uslyšíte a my potvrdíme, že teploty půjdou už od zítřka nahoru a o víkendu nás prý čeká dokonce hezké polojasno a teploty, které by zase mohly atakovat tropickou třicítku. Doufám, že vám to dělá radost. Za chvilku Vanessa Williams, Daniel Poutr a teď Jelen za tebou.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát. Jsi diva z divanu, sedáš si na vanu a smýváš pod očí černý splíny. Víš dobře, kudy ne,

0: sebere si to sama. Přeber si to sama.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Úterý se vyráží do Ankary. Na Děčínsku hořel hotel a Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil. Šéf diplomacie Macinka k tomu říká.
3: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně asi nevím, proč tak umanutě tam chce jet.

0: Lidé mohou v centru Pardubice cítit nepříjemný zápach. Ten souvisí s obnovou páteřní kanalizace na náměstí Republiky.
1: Podle společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice nejde o havárii ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev aktuálně používané technologie. Obnova kanalizace tady totiž probíhá moderní bezvýkopovou metodou vložkování, kdy se do stávajícího odpadního potrubí instaluje speciální textilní rukávec nasycený pryskyřičnou směsí a právě to vydává nepříjemný zápach. O situaci byli předem informováni například hasiči, aby nedošlo ke zbytečným zásahům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Hasiči na Děčínsku vyjížděli v pondělí k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začalo zřejmě od fritézy v kuchyni, odkud se oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor a rozšířil se také na kroby a střechu. Muzea na východě Francie, kdo si v neděli ukradl šperky za miliony eur, pachatele se nepovedlo dopadnout. Ke zločinu došlo v muzeu klenotníka skláře Reného Laliquia. Podle místních zdrojů ostraha nereagovala po spuštění alarmu rychle. Přenosová síť na Kubě kolem poledne skolabovala, uvedl podle Reuters místní operátor. Na ostrově zůstalo bez elektřiny asi 10 milionů lidí. Linda Rosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elise Martensovou. Americký fotbalový útočník Florin Balogun bude moci nastoupit v osmi finále šampionátu proti Belgii. FIFA zamítla protest Belgičanů proti jeho omilostnění.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
3: Příjemný večer vám přeji stále ve svátek, ještě necelou hodinu, tady máme ten 6. červenec. Tady je Tom Greenen, Don't Break the Heart.
2: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Lavice Shield a to byly Kamufláž na frekvenci 1. Zítra také padne rozhodnutí, na které mnozí čekají, protože ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Takže výstup kolem 14. hodiny a info z první ruky budete mít samozřejmě u nás. Za chvilku Milli Vanilli a nebo výborná Kateřina Marie Tichá, Byt 66.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne.
2: Počíná
4: mi dobře.
2: Připracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

Solo paraty letních songů nikdy dost. To byl Alvaro Soler na Frekvenci 1. Už za malou chvíli Činasky. Taky hit Nothing Compares to You, který napsal Prince, ale definitivně proslavila Sinéad O'Connor. A teď Atentát a skupina Kryštof.

Láska, data, to byly činasky před půlnocí. Ode mě dobrou noc až do rána, hezky si žijte. Zítra máme 7. Sedmička pro mnoho z nás bývá šťastné číslo, tak ať to máte se štěstím. Za pár hodin, no a já se na vás těším zítra po 18. Teď Everytime Vitáš a Maggie Rayleigh.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: V úterý se vyráží do Ankary, Česko má nový letoun z Brazílie a Bousková dohrála ve Wimbledonu, Nosková postupuje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil šéf diplomacie Petr Macinka říká.
2: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit na to, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně asi nevím, proč tak umanutě tam chce jet.
1: Na letišti v Praze v pondělí přistál první ze dvou nových transportních letounů Embraer C-390 Millennium pro armádu. Stroj přiletěl přímo z výrobního závodu v Brazílii a českému vojenskému letectvu přinese nové schopnosti, včetně tankování za letu, evakuace z krizových oblastí nebo hašení rozsáhlých požárů. Řešení války na Ukrajině se přibližuje víc, než si lidé uvědomují, prohlásil americký prezident Trump podle agentury Reuters. O konfliktu bude hovořit na jednáních na summitu NATO. Trump v oválné pracovně Bílého domu dále řekl, že měl velmi dobrý telefonát se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem, který podle něj cítí, že je pod tlakem. Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes 1000 osob a identifikováno přes 2000 obětí, informuje mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci uskutečněnou v červnu na 5 kontinentech koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elisa Martensovou. Marie Bousková právě s Belgičankou Martensovou prohrála 2-4-6 a skončila v osmifinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. A příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: V úterý se vyráží do Ankary. Na Děčínsku hořel hotel a Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Babiš. Pavlův program hrad dosud nezveřejnil, šéf diplomacie Macinka k tomu říká.
2: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. A není to vláda, kdo by tak činil, to jsou kroky prezidenta, který poměrně, asi nevím proč, tak umanutě tam chce jet.
1: Lidé mohou v centru Pardubice cítit nepříjemný zápach. Ten souvisí s obnovou páteřní kanalizace na náměstí Republiky.
3: Podle společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice nejde o havárii ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev aktuálně používané technologie. Obnova kanalizace tady totiž probíhá moderní bezvýkopovou metodou vložkování, kdy se do stávajícího odpadního potrubí instaluje speciální textilní rukávec nasycený pryskyřičnou směsí a právě to vydává nepříjemný zápach. O situaci byli předem informováni například hasiči, aby nedošlo ke zbytečným zásahům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Hasiči na Děčínsku vyjížděli v pondělí k požáru hotelu Cortus ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začalo zřejmě od fritézy v kuchyni, odkud se oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor a rozšířil se také na krovy a střechu. Muzea na východě Francie, kdo si v neděli ukradl šperky za miliony eur, pachatele se nepovedlo dopadnout. Ke zločinu došlo v muzeu

0: lenotníka, skláře Reného Lalikia. Podle místních zdrojů ostraha nereagovala po spuštění alarmu rychle. Přenosová síť na Kubě kolem poledne skolabovala, uvedl podle Reuters místní operátor. Na ostrově zůstalo bez elektřiny asi 10 milionů lidí. Linda Rosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4 a 7-6 a postupuje poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Elise Martensovou. Americký fotbalový útočník Florin Balogun bude moci nastoupit v osmi finále šampionátu proti Belgii. FIFA zamítla protest Belgičanů proti jeho omilostnění.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.